Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byly 3 hodiny.

0: Dámy a pánové, vítejte u další epizody podcastu Hana jede a mým dnešním hostem je Petr Saneterník, spoluzakladatel VR Education a technologický nadšenec. Petře, ahoj, vítám tě u nás.
1: Čau, čau.
0: Tak na úvod, já bych tě jenom poprosil, jestli bys nám mohl zkusit a představit, co to vlastně je virtuální realita.
1: No, virtuální realita v jednoduchosti může simulovat jakýkoliv prostředí, který si vlastně představíš. Takže vlastně můžeš se třeba objevit na Marsu nebo prostě v nějaké velmi stresové situaci a vlastně prožít veškeré ty zážitky, které bys nemohl prožít jako v tomto reálném světě.
0: Možná bychom ještě na začátek měli definovat vlastně dva pojmy, což je jedna, která virtuální realita a jedna taky rozšířená realita. Jasně. Vlastně jaký může být mezi tím rozdíl? Nebo...
1: Aha. Tak virtuální realita je čistě generovaná vlastně fakt počítačem, to znamená buď grafikou, nebo například 360 videem, a rozšířená realita je právě projekce digitálních vlastně předmětů nebo nějakých aplikací do reálného světa, buď skrze mobil, anebo vlastně chytrý brýle.
0: Zmínil jsi ty chytrý brýle, je třeba ještě takhle v praxi někde běžný, že se s tím třeba člověk může setkat s tou rozšířenou?
1: V praxi aktuálně ne, ale vlastně ty technologie jdou tak dopředu, že to jako začíná velmi rychle postupovat jako do toho každodenního používání. My vlastně jsme dělali jako nějaké nasazení chytrých brýlí, ale je to fakt drahá záležitost a ještě bude trvat jako ten vývoj, než to bude fakt dostupný. Dneska aktuálně asi jsou nejlepší HoloLens 2 nebo vlastně Vuzixy. Jo, fakt takový brýle, kde vlastně miniaturní displej před okem a vlastně mi to promítá vlastně ty digitální věci, co já potřebuju do toho reálného světa.
0: Což, pokud se nepletu, tak byl i vlastně Google, měl svoje brýle, Google, myslím, se to jmenovalo. Nevíš, jak je ten projekt na tom teďka?
1: To se myslím úplně odpískalo, jo, že Google vlastně to dal jako do kytek a vůbec už to nefunguje, no. Takže spíš teď to nejvíc chce prokopnout Microsoft, jako s Holandskem, a který asi nejdál, ale blbý, že vlastně ta dostupnost je fakt jako velmi jako blbá, ale spekuluje se, že Apple jako bude vydávat nějaké AR brýle, a které by fakt jako měly být dostupný a nějakým způsobem už fakt použitelný, takže otázka, jako co se stane, ale každopádně to AR tady je a je to jenom o tom, jako kdo to udělá prvního, protože třeba příklad, když budu servisní technik, a prostě přijdu třeba ke stroji složitýmu a budu mít aplikaci na opravu toho stroje, tak vlastně já nemusím jako nic vědět a ta aplikace mi vlastně bude říkat interaktivně, jak mám postupovat při opravě a já si to vlastně opravím. Jo? Nebo naopak, když budu třeba doktor, jo, a budu dělat nějaký chirurgický zákrok, tak vlastně tak ta aplikace mi může asistovat vlastně v tom, jestli to dělám dobře, nebo jestli nedělám naopak nějaké chyby. Takže jako to je nevyhnutelná budoucnost, no, otázka jenom kdy.
0: No, je pravda, že možná ještě pokud je někdo, kdo se s tím vůbec nesetkal, tak vlastně funguje to podobně, jako je třeba heat-up display v autě, že kdy vlastně třeba na skle vidíš samozřejmě reálnou krajinu a do toho ještě třeba nějaký pokyny z navigace, což mimochodem myslím taky šlo v rámci těch brýlí, že člověk si tam mohl zapnout navigaci nebo možná i čtení nějakých zpráv a tak. Já jsem to právě viděl jako před lety, tuším, že to měl i nějaký pan tenkrát v Šuvena Krause, když to byla jako úplně novinka, tak to tam byl představit a jako mluvilo se o tom dost jako ve velkým s tím, že by to mohlo být jako trend a teď právě jak si o tom mluvil, tak jsem si na to vzpomněl, že se to úplně jako vytratilo.
1: Jako trend AR dneska je určitě v mobilech, jo, tam to dneska funguje nejvíc asi třeba IKEA, jo, kde vlastně když si kupuješ nějaký nábytek, tak si vlastně v té apce jako můžeš zkusit, jak to vypadá v tvým bytě, promítnout si to jako fakt do obýváku, jestli ti to tam sedí jako prostorově a všechno, ale ten druhý level právě budou jako ty chytrý brýle, kdy opravdu si nasadíš ty brýle při té své práci budeš moc schopný jako pracovat s digitálníma věcma.
0: Je pravda vlastně, že ano, v rámci té IKEA taky jsem to zkoušel, tu aplikaci, když jsem se díval na nějaký nábytek a ona vlastně využívá fotoaparát mobilu, že jo, k tomu, aby vlastně přenesla danou věc k tobě do pokoje. A ty se vlastně zabýváš především tou virtuální realitou, měli bychom říct, a my možná v jejím dalším průběhu to budeme zmiňovat jako VR-ko, což je vlastně...
1: Je to asi lepší, no.
0: Z angličtiny taková zkratka. Tak já bych tě poprosil, jestli bys nám popsal, jak ses vlastně k tomu dostal a kdy a kde proběhl ten první kontakt.
1: Aha, ty jako s VR-kem se setkal poprvé v roce 2016, když jako kamarád, vlastně jsme byli někde v hospodě, a řekl mi, ty jo, hele, jako mám doma velkou věc, prostě PlayStation VR, jako v té době novinka na trhu, říkám, co, jako, jak jako VR. No jako to si prostě nasadíš brýle na hlavu a prostě jako jsi ve hře nebo nějakým reálně, prostě říkám, tyjo, co to je, jako to chci vidět, že? Tak vlastně jsme to zkusili u něj a jako vlastně ještě ten den, druhý vlastně ráno jsem jel hned jako do datardu a musel si to koupit, protože to byla jako taková změna hry, že jsem z toho byl úplně jako fakt udivený. Blbý bylo, že vlastně to rozlišení bylo fakt malý, jo, tam bylo tenkrát 800 pixelů na 800 pixelů a vlastně strašně málo herců, takže ty jsi to nasadil, viděl jsi ještě hodně rozpixelovaný svět kolem sebe a byl to takový jako ne ještě moc použitelný, jo, fakt z toho bolela třeba hlava po 20 minutách a podobně, ale jako na ten test to bylo skvělý. Jo, a ještě teda nevýhoda, že to vlastně bylo PlayStation VR, takže já jsem seděl a mě musela snímat kamera PlayStation Move, nebo jak se to jmenuje, a ještě jsem byl zadrátovaný prostě, jo, že asi vedl 6 drátů do PlayStationu a do nějakých jako věcí, a takže já jsem ho tak jenom si sedačce a mě něco snímalo a já jsem mohl jako dělat nějaký velmi základní interakce. Ale v ten moment mi to vlastně ukázalo, že tohle jako bude jako neskutečně velká věc, protože třeba když jsem viděl jako ty reakce lidí, příklad tam byl takový demíčko hororu, jo, kdy vlastně sedíš takhle na židli a bylo to myslím, že z Resident Evil nebo Silent Hill, a jako, jo, byla tam taková scénka, že fakt na tebe jde prostě nějaká Samara nebo něco, jo, a takových fakt nepříjemných 3-4 minuty, když jsem třeba viděl nějaký prostě lidi, jo, třeba kamarádka, že fakt jako mě to VR-ko vzala a mě to hodila k zdi prostě, že a začala řvát, tak jsem říkal, tyjo, to je skutečně jako co vlastně jako technologie může zbuzovat jako za emoce v lidech, jo. No a tam se to jako, jsem jako nikdy netušil, že se to posunu nějak dál. No a čas ubíhal a vlastně pak byl Silvestr 2019 a s Pavlem Přecechtělem právě jsme nějak trošku slavili a pak jsme skončili vlastně v hospodě a jenom jsme jako načali tady to téma, jako jak vlastně to VR-ko silně evokovat ty emoce v lidech a de facto jsme se zhodli, že je nevyhnutelná budoucnost, že třeba letušky, doktoři, jo, nebo vlastně policisté, hasiči se budou jako vzdělávat v tom VR-ku, jo, zkoušet si ty stresové situace, protože třeba příklad, když budu nový chirurg a třeba mi bouchne bomba na sále, tak jako když to nikdy nezažiju, tak se s tím budu muset nějak vypořádat, ale když si to třeba 3x zkusím jako ve VR a opravdu tam jako ucítím ty emoce, tak budu mít jako daleko lepší predispozice a statistickou pravděpodobnost, že s tou jako reálnou situací pak vypořádám daleko lépe, že? Takže to jsme se tím tak nadchli a Pavel tenkrát jako napsal nějakému vývojářovi z Holandska vlastně. A ten call proběhl až za 2-3 měsíce, vlastně byl nepředmětný, ale v nás to zapálilo takovou tu touhu, jako začít v tom VR-ku něco dělat, až jsme vlastně jako spozorovali takovou velmi jako specifickou díru na trhu v tom VR-ku, protože vlastně, když jsme se na to dívali, tak nám nedávalo smysl, protože vlastně každý do toho VR-ka generuje obsah jenom pomocí grafiky. Jo, protože vlastně nikdo negeneruje obsah do toho VR-ka pomocí speciálního VR videa, jako pomocí 360. Takže jsme vlastně si naivně mysleli, že rozjedeme biznis, že koupíme jako GoPročko, jo, vlastně za těch 16 000, nevím, jak se to jmenovalo, GoPro 8 nebo něco, prostě ta 360. Jo, tak jsme začali experimentovat s prvním 360 videem, jo, dali jsme to do VR-ka, teď to bylo úplně strašně rozpixelovaný, a tak jsme jako začali objevovat jako takový taje VR videa, až vlastně Pavel se stal jako asi bych řekl jedním z nejlepších jako lidí na světě vlastně, co dělá jako fakt kvalitní VR videoprodukci. De facto má certifikaci, co má jenom 15 lidí na světě a fakt jako to, co on dokáže jako v tom VR-ku dělat za zážitek, to je neskutečně. Jako sám zviděl tu katedrálu, jo, že opravdu, jak to člověk má na hlavě, tak prostě všechno je jinak. No. Jo, takže tady to nějakým způsobem to začalo, až se to vlastně dostalo do toho bodu, kdy jsme si řekli, pojďme jako vzdělávat vlastně firmy, a pojďme udělat jako vzdělávání trošku atraktivnější a primárně to zacílený, když třeba máš jako nudný BOZP školení v práci, který třeba trvá půl hodiny, nikdo nedává pozor, nikdo si to nic neodnese, takže tady si nasadíš VR-ko a za 4 minuty víš všechno a moc dobře víš, jako, že si fakt jako máš dávat té práci pozor, protože se tam můžou stát určitý situace, že tě třeba zajede zdvižka, jo, nebo se může, nedáváš pozor, se nerozhlídneš, takže ti může něco zajednout. Takže ve zkratce asi tak, no.
0: No máš pravdu, co se týká toho pokroku, tak je to skutečně už úplně někde jinde. Já vlastně jsem s tím měl tak nějakou zkušenost. Tuším, že to je tak 2-3 roky zpátky, kdy to nebylo tak, jak je to teď úplně bez drátů v podstatě. Jo. My jsme to ještě měli, museli jsme ty brýle mít napojené na drát. A v rámci jedné roadshow, co jsme jezdili po Česku, byla to jako marketingová akce, tak jsme to tam měli jako takový zábavní doplněk, kdy člověk si to vlastně mohl dát na hlavu a byly tam nějaký, myslím, 4 nebo 5 jako takových sekvencí různých. Nebylo to teda video, to ještě si myslím, že tenkrát bylo spíš v počátcích, byly to jako vyloženě animace. A pak se tam taky dalo zkoušet to, že člověk jako seděl na kole, jsme tam měli trenažer a vlastně šlapal s těma brýlema a ty lidi tam jako už v ten moment dost jako si třeba vanglovali a tak, by děkovali třeba po rovné cestě, že skutečně to tak moc působilo na ty smysly, že že se tam nakláněli různě. A pak si ještě pamatuju jednu super scénku, protože ty šoty byly takový spíš jako hezký, takový jako animace a že tam skákal někdy nějaký králík a tak dále. Aha. A jedno z toho bylo to, že to se vlastně vrátil do doby minulé a byli tam jako dinosauři. Bylo to jako jedna ku jedné, takže taky tam chodil nějaký jako maličký a tam byl taky roztomilej. Jo. Pak tam šel nějaký větší, tak ten byl třeba vysoký jak žirafa, tak člověk tak jako koukal nahoru, jo, tam okusoval ty listy. No a to video končilo tím, že se vlastně otočil, protože si za sebou slyšel jakoby nějaký zvuk a tam zpoza rohu vyšel takový velký tyrannosaurus, který vlastně tak pomaličku se na tebe podíval a rozběhl se proti tobě. A tím, jak to bylo jakoby jedna ku jedné, tak ty dinosauři byli obrovští, že? Tak bylo skvělý sledovat reakce těch lidí, protože někteří...
1: No a to je přesně ono, že vlastně jako to VR-ko de facto doneslo jednu jako velmi primitivní věc, emoce, jo? Že vlastně já jsem schopnej jako v lidech vyvolat jakoukoliv emoci, kterou potřebuji, ať už je to stres, prostě radost a to jako dřív nebylo možný, no. Nebo jako když si pustíš YouTubeko, tak prostě neucítíš takový, tak silný emoce, jak z VR-ka, no.
0: Jako já skutečně, až když, já jsem si to taky zkoušel, ale člověk přece jenom nejlíp to vidí, když vidí někoho jiného, kdo v tom je.
1: Jasně.
0: A tím, že nám tam prošlo jako hodně lidí v podstatě pod rukama, protože jsme to měli na starost, tak fakt jako někdo úplně si sundával ty brýle, tak jak ty jsi říkal.
1: Jo.
0: Někdo se přikrčil jako ten přirozený vlastně jev, když je třeba v nějakým nebezpečí nebo tak. Někdo začal skutečně i křičet. A někdo naopak, většinou třeba chlapí, kteří se jako nebáli, tak ti stáli a to vlastně končilo tak, že ten tyrannosaurus úplně tu hlavu naklonil až k tobě a jako fakt oni natahovali ty ruce, že se na něho chtěli skoro šáhnout jako a tak. Takže bylo to hrozně zajímavý, to byla moje první zkušenost. Musíme říct, že Pavel nám vlastně, Petr, promiň, nám donesl VR-ko vlastně semka, takže jsme si teďka mohli vyzkoušet to, co to video umí v současné době a musím říct, že se to fakt jako posunulo hodně dopředu.
1: Super, jsem rád.
0: Takže můžeme se asi posunout pomaličku dál. Já jsem vlastně zmiňoval tu vlastní zkušenost a zajímalo by mě, kde všude je podle tvého potenciál vlastně k využití té virtuální reality.
1: No to je právě to nejzajímavější, že jsme si mysleli, že to bude hlavně ve firmách, ale jako ta škála se tak jako otevřela neskutečně, že sami jsme jako byli překvapeni, jako kde všude se to dá využít, protože vlastně děláme například třeba pro muzeum umění tady v Olomouci, kdy právě jako děláme třeba rekonstrukci tady vlastně paláce Zdíka, jak to vypadalo tenkrát ve 12. století, jo, kde fakt jako ty si to nasadíš a projdeš si, můžeš si zažít prostě historický Olomouc, nebo naopak jsme byli prostě se Spartou 2 dny v Rakousku, kdy jsme chtěli vlastně zase, nebo Sparta chtěla přiblížit fanouškům, jaký to je být na soustředění právě fakt s hráči a prostě zažívat takový ty srandy, jo, když je prostě trénink, jo, nebo když je snídaně, tak aby opravdu ti fanoušci se cítili součástí týmu, no a nebo naopak třeba jsme dělali vlastně nějaký koncepty demíčka vlastně pro kardiochirurgy, jo, kdy opravdu když třeba na operaci srdce a ten kardiochirurg vlastně si tvoje srdce promítne do VR-ka, aby jako získal prostorovou vlastnost nebo zkušenost tvýho srdce a de facto byl lépe připravený na tu operaci, protože vlastně srdce máme každý jedinečný, něco jako otisk prstu a vlastně tohle jim jako strašně jako může pomoct. Jo. Takže je to neskutečně zajímavý vlastně, do jakých oblastí se s tím můžeš dostat. No.
0: A ty, když takhle zmiňuješ ty projekty, které jste dělali, třeba tu fotbalovou Spartu, nebo právě tady tyhle ty památky, tak dá se to třeba někde najít jakoby na internetu, nebo jestli to člověk může přehrát?
1: Vlastně, když si dáš náš YouTube, VR Education, tak my tam jako se snažíme dělat vždycky film o filmu, takže vlastně tam uvidíš takový jako krátký shot, vlastně, jak to probíhalo to natáčení a jak to asi jako vypadá. Ale bohužel jako to, aby ses jako podíval jako přímo na to, jako na ten výsledek, tak něco je třeba veřejně na YouTube, ale potřebuje vždycky to VR-ko, no. A ještě dneska nejsou nějaký veřejné body, kdyby měl přímo jako VR-ko, že bys tam přišel a nasadil si, ale ono to jako otázka času, než to bude fakt jako ve většině domácností, jo. Dneska ten Oculus Quest 2 stojí 12 000, jo. To je prostě nic, když si vezmeš 3 roky zpátky, že si potřeboval herní počítač za 30, ještě si byl napojený na dráty a ještě to VR-ko stálo 20, jo. Tak počáteční investice 50 000 a prostě ještě jako to nebylo moc použitelné. Dneska si koupím jako malou krabičku za 12 a prostě jenom si to nasadím a jsem jako v jiném světě, no. Takže ono to bude jako postupovat, že lidi vlastně budou čím dál více vyžadovat ten obsah jako pro VR-ko.
0: A dalo by se to třeba nějak rozdělit i v rámci právě těch brýlí, nebo můžeme říkat headsetů vlastně, co si člověk potom nasazuje na hlavu, respektive na oči, tak určitě jsou nějak rozděleny jednak podle ceny, ale předpokládám i podle jako technologií, to, co to vlastně dokáže.
1: Jo, jako těch headsetů je velká škála, ale v zásadě nejlepší je vlastně ten headset, který má vlastně jako kdyby všechno, to znamená i ten počítač a nepotřebuje vlastně externí počítač k tomu, aby tam vlastně běžel nějaká aplikace nebo něco. Když si koupím VR, který jako potřebuje ten počítač, tak tam dostanu daleko lepší grafiku, ale vlastně platím za to tím, že jsem napojený vlastně na ten drát. A vlastně dneska jako jasně jako drtí trh jako Oculus Quest, což je vlastně firma Facebooku, a ti jako úplně jako tím obsadili trh a Facebooku nebo jako Oculus Questu se jako zvyšují prodej o 100% každý rok, jo. Takže ti jako obsazují trh ve velkým a dneska je to ten nejlepší headset, co si můžeš koupit, protože jinak tam máš možnost toho, jo, že si to jenom nasadíš, nemusí být připojený na počítač, ale když jsi stejně i ten hráč, co chce jako mít tu nejlepší grafiku a využít počítače, tak si to můžeš napojit přes Oculus Link a máš všechny výhody. Jo, takže pokud by někdo jako řešil, který headset koupit, tak doporučuji určitě Oculus Quest 2. No.
0: Hmm. A ta cena je teda, jak jsi říkal, to je on těch
1: 12 000, no, což je jako samozřejmě to jsou peníze, ale v kontextu jako té historie jako to šlo neuvěřitelně dolů, no. Jo, pak to by asi vypadalo tak, že headset třeba bude za 3 000, slušnej za 6 000 a high-end třeba nějaký za 15, 12 000, no.
0: A jak se třeba koukáš na takový, možná úplný protipol těch profesionálních nebo těch nejlepších, což byly takový ty kartonkový.
1: Jo, jo.
0: A pak ještě byly takový ty, kde vlastně se dal telefon, vlastně zastrčil,
1: jasně,
0: že spojovalo se to s telefonem, tak jak koukáš tady na ně?
1: Tohle je super, že vlastně byla tady myšlenka, pojďme jako to VR-ku udělat masový a každý k tomu už bude mít vlastně ten hardware, to znamená ten telefon vlastně, jak udělat tu virtuální realitu. Ale problém je, že ty telefony jako nejsou navrženy na to, abych prostě já byl ve VR-ku, jo. Nejsou tam ty skla správný a ten displej se chová zcela jinak než jako ten VR-kovej, takže jako jo, funguje to, ale za mě to není zážitek jako adekvátní, co chci prostě jako zažívat ve VR a bolí ho z toho oči, aspoň mě, když jsem tam byl třeba 20 minut, tak jako fakt z toho pálí oči, ale neříkám jako třeba někomu to může sedět, ale jako co máme tu zkušenost, tak jako vždycky vlastně je lepší ten Quest jako přímo ten headset, no. A ono jako, teď to vypadá vtipně, ale prostě si nasazuje, jak kdyby takovou krabici od sušenek na hlavu, jo, je to prostě velký, ale třeba za 5 let už to bylo elegantní brýle, sluneční, jo.
0: Jasně, jasně, všechno jde dopředu, no. Že, takže i ten design.
1: Tak, tak, rozmáčím tlačítko, přepne se na AR, jo.
0: A jak ty si vlastně změnil ten zrak? Má to třeba nějaký dopad jako na oči na člověka, jestli třeba má pak unavený, když do toho kouká delší dobu?
1: To je asi to nejzajímavější, na co jsme se jako s Pavlem právě shodli jako s kolegou z VR-ka, že vlastně pokud někdo má krátkozrakost, já mám jako velmi slabou, ale mám, Pavel taky, a když tam začneš trávit čas, tak vlastně tam přímo není displej, tam se to jako promítá do prostoru a ty pomocí jako takových speciálních, jak kdyby skel, jako to vidíš správně tak, jak máš. Ale ty oči jako musí zaostřovat do dálky a normálně fakt se nám jako zlepšil zrak. Což je jako neuvěřitelný, ale prostě jako, jako není jako na to nějaká studie, kde by to bylo prokazatelné, že se tam jako něco takového děje, ale my z toho máme jako takový pocit, že opravdu, když jsme tam trávili jako v dobách toho největšího vývoje třeba hodinu denně, tak fakt se nám jako znatelně zlepšil zrak. Což jako je taková příjemná změna, když se fakt dívám do toho flat screenu, prostě jako do toho monitoru, jo, a ty oči nemají kam zaostřovat, tak najednou, když se podívám jako v tom VR-ku, tak opravdu zaostřuju jako do dálky, no.
0: A ty jsi to poznal jak potom, jako v běžném životě takhle, že...
1: Tak když sednu do auta, no.
0: Do auta.
1: No, jasně, tam prostě fakt vidíš jako znatelnou změnu, když prostě jedeš a jako musíš buď mít jako dioptrický brýle, nebo naopak, jako už vlastně vůbec nepotřebuješ, jo.
0: Takže myslíš, že v budoucnu už nebudem nosit brýle dioptrický, jo?
1: No, to uvidíme. Samozřejmě, jako není jako dobře trávit v tom VR-ku jako třeba hodinu víc denně, jo, prostě pořád je to jako technologie a každý k ní musí mít nějaký vztah. Když to řeknu, Facebook a Instagram je super, mě slouží skvěle, ale určitě lidi si třeba na tom vybudovali závislost a spíše jim to jako bere čas nebo prostě znepříjemňuje jejich život, protože jo, prostě závislost na sociálních sítích. A tohle stejně bude s VRkem. Jo. Lidi pak jako můžou začít radši žít ve virtuální realitě, než aby vlastně byli v reálném světě. Takže je to technologie jako každá jiná a určitě tady bude mít své slovo a někoho jako bude fakt hodně trápit v životě a někomu pomůže. No.
0: Je pravda, že já jsem vlastně virtuální realitu vždycky měl spojenou spíš konec konců s tím, s čím přišla jako první, což byl zábavní průmysl, různé hry a tak dále. Tam předpokládám, že se asi točí většina vůbec zatím toho obsahu, co je.
1: Mm-hmm. Vlastně jako každý nový médium jako začíná primárně jako na tady těch věcech, jo, hry, nebo potažmo porno, jo, prostě DVDčko nebo Blu-ray nám přineslo porno, jo, a vlastně z VRko taky jako brutálně táhne porno průmyslu, jako kde vlastně tam ty křivky jsou jako takhle, jo. A paradoxně vlastně to, co je vidět, tak jako hry, tam je, jako je to nejvíc konzumovaný, co je, ale vlastně, když se vlastně podíváš na Oculus, tak vlastně Oculus ví, že ta budoucnost je ve firmách, jo? Že opravdu firma si třeba pro svou pobočku objedná 50 headsetů a lidi se opravdu budou v tom vzdělávat, protože je to super, já můžu za krátký čas třeba daleko víc informací a ještě mě to baví a prožiju si to, jo? Než kdybych prostě to měl konzumovat klasickou formou. Není to, my říkáme, že to není svatý grál jako vzdělávání ve VR, ale je to úplně skvělý doplněk do té škály toho vzdělávání jako vlastně pro ty firmy nebo prostě obecně pro tebe jako člověka, když se potřebuješ něco naučit.
0: Já se přiznám, že jsem se snažil zamyslet, kde jsem se s tím jako setkal takhle, řekněme, v reálném světě, tady s tou rozšířenou nebo případně virtuální realitou. Dočetl jsem se právě o tom pornu, že hodně v Japonsku to frčí.
1: No, no. Takže, tak. Jako to jsou zvrácené věci a fakt to je jako špatně, že tohle se dělá. Bohužel jako je to ta technologie, jo, a prostě to tady bude a každý k ní musí zajmout nějaké stanovisko. My právě, když jsme objevili VRko, tak jsme si jako řekli, že nechceme být ti, kteří tam budou vytvářet obsah, který ti ten čas bude brát. To znamená, že budeš prostě trávit 3 hodiny denně v naší hře a prostě co si z toho odneseš. Jako jenom de facto, že nám věnuješ čas a my vyděláme peníze. Ale chtěli jsme tam jako udělat něco, kde naopak jako ten čas budeš využívat efektivně. Jo, dneska to máme v první linii jako ve vzdělávání těch firem, ale třeba tvoříme ještě takový zajímavý projekt právě s školou Populo, kdy vlastně chceme udělat takový koncept vzdělávání jako matematiky, kdy fakt jako třeba si nasadíš VRko a interaktivně se budeš moct třeba naučit Pythagorovu větu. Jo, fakt si chybat s těma trojúhelníkama, uvidíš to hned prostě, když ten trojúhelník až takový, tak co to udělá s tím výpočtem a najednou jako to pochopíš jako hned. Jo, nepotřebuješ tomu vynaložit třeba 30 minut jako studováním nějaké stránky, ale prostě to vidíš před sebou, jo, a to je podle mě za mě jako to, co to VRko má přinést, jo, že vlastně se fakt budeš něco učit, tak je to jako daleko víc efektivní, než prostě máš ty tradiční nástroje, jako je třeba kniha, jo, nebo video.
0: Jasně, to máš pravdu, možná se vlastně postupně vrátíme v čase zase zpátky do Jana Amose Komenského, který vlastně říkal škola hrou, tak
1: přesně tak, no.
0: Ale ne, máš pravdu, že samozřejmě i lidská psychika nebo mysl funguje tak, že v momentě, kdy člověk jenom něco slyší, tak si vlastně zapamatuje nejméně, ale v momentě, kdy toho posluchače třeba v případě té školy, tak ten učitel do toho zapojí a má možnost si to třeba vyzkoušet nebo něco podobného, tak pak si z toho nese daleko víc.
1: Ale bacha, ty jo, zas je to fakt vykoupený obrovskou pozorností, co tvůj mozek musí investovat do toho obsahu. Jo, my to v školení třeba děláme tak, že po 15 minutách si musíš dát pauzu. Že představ si, že někdo ti něco narazí na hlavu a ty prostě jako nemůžeš se podívat z okna, jo, nebo na mobil. Ty fakt jako jsi jako v tom a nemůžeš jako utíct. Takže ty fakt jako když věnuješ tam 15 minut svého času, tak jako vnímáš úplně jako ty největší detaily, co tam jsou a fakt musí si to sundat, pak jít na kafe a dát si pauzu. Takže i to školení jako je tak designované, že fakt po malých částech, ale velmi intenzivně. Takže ty jsi za těch 15 minut třeba schopnej vstřebat informace, které bys normálně vstřebával třeba hodinu a půl.
0: Je pravda, že asi se nebavíme o tom, že by jako virtuální realita nahradila tady ty tradiční vlastně metody, ale spíš je to asi taková pomůcka nebo taková možnost, jak vlastně...
1: Určitě, on nenahradí to jako tradiční metody, ale doplní to. Jo? Vlastně, když já třeba budu učitel nebo lektor ve firmě, tak já tam můžu dát, když to řeknu, nějakou teorii, nebo to teorii můžu dělat VRko a pak ten zážitek já můžu třeba udělat ve VRko. To znamená, příklad, když budu řešit komunikační nějakou událost, prostě, že třeba na mě začne řvát šéf, tak prostě já k tomu jako lektor můžu dát jako teorii, jak by se s tím měl vypořádat, jak bych měl reagovat, ale prostě když pak dám tomu školenému na hlavu VR, on si zkusí, jako jak tě fakt někdo seřve, udělá z tebe jako úplně jako fakt blbce a ty se cítíš na nic, tak to jako zažiješ jenom v tom VR-ku, no. Jo, samozřejmě tam můžou být nějaký tréninky jako přímo v místnosti, ale už to jako není tak, že by to mohl zažít každý jako účastník, když tam bude třeba 15-20 lidí, no.
0: A tohle tam taky máte, jo?
1: Jo, jo, přesně, no. De facto právě kolega Pavel Pavlas, ten 20 let vzdělával firmy, nebo vzdělává firmy, jako, a my jsme se tak krásně potkali, že vlastně já jakožto za web a marketing, protože jsem tomu rozuměl, Pavel přece chtěl za VR produkci a právě Pavel Pavlas za to know-how, nebo vlastně vůbec, jak by ten obsah ve VR měl vypadat tak, aby sloužil právě těm personalistům nebo těm lidem, co tam něco budou učit, no. Takže se tak pěkně setkalo a jak to asi funguje, no.
0: Ty jsi už nakousl, že vy jste se vlastně začali věnovat převážně tomu vzdělávání. Uh-huh. A tak kde vidíš třeba ten největší potenciál? Je to právě takhle to zapojení třeba do škol nebo spíš

0: jo, plus nějaký blbosti na rozptýlení, tak ta firma je z toho úplně jako v šoku, jako, že to tady vůbec je, že jsme přijeli jenom s malou taštičkou, prostě nemusíme mít žádný počítače, takže vlastně uděláme showcase, předvedeme, co to umí, pak ta firma teprve o tom přemýšlí a pak se jde vlastně do nějakého pilotu, kde si třeba jako vypíchneme nějaký bod ve firmě, který by to jako fakt, kde by to VR-ko pomohlo, jo, ta firma si s tím dělá nějakou zkušenost a pak se jde vlastně do nějakého plného nasazení, kdy jo, je tam třeba nějaký roční budget a už se jako to VR školení dělá na pravidelné úrovni. A můžu říct, jako, že tady v Česku jsem rád, jako, že firmy se o to zajímají. Jsme třeba dělali fakt piloty třeba pro Českou poštu, kooperativu a fakt jako už ten zájem tady je, jenom jako ještě to bude chvilku trvat, než fakt se to dostane na to každodenní použití, jako kdybys byl zaměstnanec České pošty, byl třeba řidič, že si fakt jako nasadíš VR-ko a budeš tam mít jako 3-minutový školení a ty budeš moc dobře vědět, jako jak tvá práce má vypadat a na co si máš dát pozor.
1: A to je teda jakoby pro nový uchazeče, kteří ještě nejsou zaměstnaní, anebo je to potom už pro...
0: Můžeš si to naškálovat jako jak chceš, jo. Primárně jako je to nejlepší právě pro ty nový, protože vlastně když děláš onboarding nových zaměstnanců, tak tomu nemusíš věnovat ten stejný čas a energii, ale můžeš to pak jako dělat i na pravidelné úrovni u stálých zaměstnanců. Jo, jako záleží vlastně, co potřebuješ řešit, no, v tom vzdělávání. Hmm.
1: Tak jsem si to právě nějak představoval, že vlastně oni v momentě, kdy třeba si přečtou nějaký inzerát nebo jim o tom někdo povídá, tak takhle si to vlastně můžou zkusit, co to vlastně všechno obnáší, jak vypadá to prostředí a tak dále, což je super. Takže Česká pošta taky, jo. A ty ještě můžeš klidně říct, pro koho jste dělali, nebo s kým jste spolupracovali, kdo je takový inovativní?
0: Ano, to je asi tak všechno, no. Jako Česká pošta, kooperativa, vlastně Muzeum umění Olomouc, jo, to jsme strašně rádi, že právě tady s muzeem máme skvělý vztahy a dělali jsme jako spoustu věcí pro ně a jo, pracujeme na tom dál a jo, teď už nás tak asi tak nic nenapadá, no, jako a máme jako spoustu dalších rozjetých zakázek, zajímavých, jo, který třeba dneska jako právě stojí skrz koronu, protože, jak jsem ti říkal, jako vlastně pořád, aby my jsme udělali nějakou spolupráci, tak potřebujeme dojet a nasadit to VR-ko jako fyzicky na hlavu, jo, nejde vlastně to prodat online.
1: A ještě se možná jenom pozastavím u té Sparty. Tam vás oslovili přímo oni, nebo vás...
0: Ne, tam to bylo tak, že vlastně Pavel oslovil je a vlastně Lukášovi Pečeně se to tak zalíbilo, vlastně PR manažer Sparty, tak vlastně se tak zalíbilo, že jsme vymysleli tady ten koncept, že nás vzali vlastně na 2 dny do Rakouska a byli jsme jako ze Spartou, což bylo jako fakt super zážitek, prostě jet v autobuse na zápas a být mezi těma hráčema a prostě pochopit vlastně, že to jsou úplně obyčejní lidi, kluci, co si zešel dělají srandu, takže to bylo super.
1: Já jsem si právě říkal, jestli od vás oslovili oni nebo vy je, protože tím, že jste vlastně z Olomouce, tak nabízelo by se tady nějaký partnerství se Sigmou nebo tak.
0: Tam jsme to zkoušeli, ale neprošlo to. No.
1: Neprošlo to.
0: Až jediná Sparta tomu byla otevřená. No.
1: Ne, já musím říct, že mě třeba, co se týká jako marketingu, tak fakt Spartu beru jako v Česku jako jedničku, ty možná se taky pohybuješ a znáš jo, prostředí, takže
0: oni dělají to fakt... skvěle, no, mají jako fakt čistou práci jako marketingovou, jak dělají storíčka, prostě výstupy a co, jako to všechno okolo, to je fakt super. Paradoxně vlastně teď ve středu 10.3. máme právě VR podcast, kde máme právě Lukáše na rozhovoru. No. My vlastně děláme podcasty ve VR-ku, jo, že vlastně ty si nasedíš VR-ko na hodinu a setkáš se s náma ve virtuálním prostředí v nějaké zasedačce a prostě jako je vlastně ten rozhovor, jak my tady máme fyzicky, tak probíhá akorát virtuálně, že máme prostě ty brýle na sobě. A...
1: Takže vy se jakoby vidíte, dá se říct, nebo v té virtuální
0: tak, jako. Můžu říct, že ten rozhovor je zcela plnohodnotný, jako když jsme my tady, akorát, že to je fakt jako virtuálně. Jo. A protože jako děláme VR, tak jsme chtěli udělat to, jako takovou reprezentaci té technologie, jako co to umí. Takže vlastně se tam měli vlastně první hosta Petra Máru, jo, a to bylo super, taky vlastně, jak to Petr zkusil, tak jo, Petřka, tyjo, wow, to je super, jako se nevěří, že to může takhle fungovat. Takže jako nás to tak baví jako objevovat vlastně ty možnosti toho VR a vlastně zkoumat, kde to vlastně skončí, jo? Kde se to pak usadí. No.
1: A ten záznam potom je jenom v audio, nebo je to i s videem?
0: Máme vlastně záznam jenom na Apple Podcast, Spotify plus na YouTubeku.
1: Na YouTube.
0: Jo, takže... A nebo když se chce někdo zúčastnit live, jako Alma VR-ko, tak může vlastně přijít vždycky na live událost. No. Ale těch lidí prostě je málo.
1: Je pravda, že to ještě není asi tak rozšířený, že? Takže... No, myslíš, že se dočkáme toho, že jednou budeme mít všichni doma tady takovouhle nějakou sestavu a budeme to používat třeba denně?
0: Jako je to nevyhnutelné, no. Prostě ten svět, nebo tam směřuje, jo, že ten, ty budeš chtít konzumovat ten obsah VR z určitých důvodů, ať už je třeba každý nakupuje oblečení online, tak prostě si přes

0: představ, že budeš mít jako doma to VR-ko a ty si budeš moc nasadit ty brýle a budeš třeba v obchodě a budeš si moc vyzkoušet svoje oblečení, klikneš prostě v prostoru, hned ti to přijde a podobně. Jo. Takže jako to je nevyhnutelný, otázka jenom kdy prostě.
1: No já přesně tady o tom e-commerce jsem vlastně slyšel, že by se to mohlo přenést jako do onlineu. Dokonce mám pocit, že už jistá Tesla jakože prodala nějaký auto takhle.
0: My jsme paradoxně vlastně ještě, že jak se s Pavlem zajímáme o kryptoměny, tak jsme vlastně měli blízko jako k tady těm věcem a v kryptoměnách začal vznikat jako právě projekt, jestli jsi viděl film Ready Player One od Spielberga, jo, vlastně jak je tam takový ty VR-ka, to neviděl, jo?
1: Neviděl.
0: To doporučuji se podívat, no, to byl jako takový blockbuster, jako i hodně zainvestovaný Facebookem a čekalo se, že VR-ko zažije boom, jo, je to fakt super film, kde jako je takový příběh, kde zdálená budoucnost, kde lidi jako tráví radí už čas ve VR, protože svět je třeba zdecimovaný, nebo už není moc prostor kam chodit, tak lidi prostě fakt tráví čas ve VR a je tam takový svět, kde prostě je úplně všechno, jo, a ty máš ještě jako takový obleky, takže vlastně, když třeba do tebe někdo bouchne, tak to cítíš a podobně. No a vlastně jako začal vznikat takový koncepty prvních světů, jako díky kryptoměnám, protože vlastně jsou decentralizovaný a nikdo ti to nemůže vypnout a podobně, tak tam začaly vznikat nápady právě Decentraland nebo Somnium Space, takže jsme s Pavlem třeba měli nějaký pozemky, kde opravdu jsme stavěli budovy, pak to prodávali, jo, nebo třeba jsme jednou měli aj nápad, že by se tam postavili obchodní centrum nebo něco takového a z toho pak sešlo, protože to bylo jako moc ušílený, ale jako v budoucnu to asi bude vypadat tak, že třeba za chvíli vzniknou pozice pracovní, že tvoje práce bude vypadat tak, že se zbudíš a nasadíš si VR-ko a budeš třeba 6 hodin prostě za pokladnou a budeš dělat jako prodavače.
1: No, zní to zatím hodně futuristicky tento moment. Věřím, že pokud nás poslouchá někdo, kdo s tím nemá žádnou zkušenost, tak si klepe na čelo teďka.
0: No,
1: říká si, o čem se to bavíme. A takže jako myslíš, že to fakt skutečně bude, jo? Že?
0: Jo, jako tak už, nebo... když jako si postavíš nějaký e-commerce shop nebo apku, jo, třeba vem si, že bys byl obří jako obchod s oblečením a udělal z VR mutaci své aplikace, kde si můžeš jako nakoupit oblečení, tak se asi objevíš v nějakým dobrým stylovým prostoru, tam uvidíš všechno to oblečení, budeš moci ho vybrat, všechno, ale byl bys strašně rád, kdyby tam za tebou někdo přišel, jako fyzický člověk, a nebyl to bot, hloupej, který vlastně jako reaguje jenom na základě nějakých svých odpovědí, ale fakt, kdyby tam za tebou přišel člověk a poradil ti jako s výběrem, jo. Takže já, kdybych jako měl nějaký obří shop a začal dělat nějaké jako takovou apku, tak bych asi vytvořil nějaký pracovní pozice, kdybych jako řekl, hele, tady máš svoje VR-ko a prostě můžeš pracovat z domu.
1: A myslíš, že to je jako správná cesta, teď myslím jako samozřejmě ne pro virtuální realitu, ale obecně jako pro lidstvo, protože já vím, že už teďka během té korony jako hodně lidí třeba si stěžuje na ten home office, že jim chybí ten sociální kontakt a to stýkání se s ostatními lidmi, vídání se a tak nemyslíš, že by to bylo ještě jako horší v momentě, kdybychom všichni pracovali, tak, nebo ne všichni samozřejmě, jo, ale...
0: Otázka jako, co je horší nebo co je vlastně dobrý, jo. Jde o to, že prostě ten technologický pokrok tady je a jako nejde ho ignorovat. A vlastně když třeba my dva se rozhodneme ignorovat VR, tak vlastně někdo další jako to VR začne přijímat a pak v čase začne mít znatelnou výhodu nad tím, že prostě to VR-ko používá. Konkrétně bych mluvil, firma, která se rozhodne, třeba je celosvětová a rozhodne se svoje jako meetingy dělat ve VR, jo, že prostě si nasadí ty brýle a opravdu tu hodinu budou trávit velmi intenzivně na tom meetingu, tak budou daleko efektivnější než firma, která prostě se musí vždycky jako fakt sednout do nějakých letadel, setkat se na jednom místě prostě na světě, aby se teda poradili tu hodinu, co budou dál dělat nebo jaká bude vize firmy. Jo, takže jde o to, ta technologie tady je, ona nezmizí, prostě nepřijde nikdo. Třeba, že by Mark Zuckerberg řekl, hele, VR-ko je špatný, prostě teď jako končíme s tím a už to nikdo nikdy nebude používat. Tak jasně, že tam pak přijde HTCčko nebo jiný výrobce a prostě tu jejich pozici bude chtít zaujmout, jo. Takže ono to tady prostě bude, ale je na každém z nás, jako, jaký k tomu zaujmeme stanovisko, ale už je jistý, jako, že ve společnosti VR-ko dneska je a právě jako v pracovním prostředí to bude víc a víc, no.
1: Nemáš pravdu, musím jako konstatovat, v podstatě je to podobný, protože už třeba sociální sítě donesly jistý profese nebo vlastně nové pracovní místa, které dřív byly nepředstavitelné a vlastně dostali jsme se třeba i do doby, kdy vlastně někdo vydělává peníze tím, že třeba jenom dává fotky, že je na Instagram nebo na Facebook.
0: Jako dneska jako člověk, co mi dělá dobrý sociální sítě, tak prostě je dobře zaplacený, jo, jako to před 5 rokama bylo nemyslitelné, jo, byl prostě jenom Facebook, jo, prostě píšu kamarádům, dneska to je jako už business záležitost, no.
1: A ty jsi zmiňoval zrovna ten Facebook, že v rámci VR-ka je jako hodně aktivní, tak kdo třeba z těch technologických firm do toho nejvíc šlape?
0: No vlastně jenom Facebook, no. Bych řekl, pak ještě samozřejmě HTCčko, ale Facebook jako asi nejdál. Vlastně i Facebook teď plánuje jako spouštět svůj svět, Horizon, a vlastně každý uživatel Facebooku, jako jestli si všiml, že tam jsou takový ti avatarové už na Facebooku,
1: ano, ano.
0: Tak vlastně to už je příprava na Facebook Horizon, že ty se budeš moct objevit v tom světě prostě decent, jako v takovým virtuálním, a buď tam asi půjdeš skrz počítač, anebo když budeš mít jako Oculus Quest, tak se tam objevíš jako přímo v tom virtuálním světě, a jo, jsem zvědavý, jako co tam bude, jo. Spekuluje se o tom, že tam bude třeba i mutace obchodu, jo, že tam fakt budeš moct kupovat to oblečení a podobně, takže to jsem jako hodně zajímavý, jako co vývojáři donesou, no, z Facebooku.
1: No, to mě právě automaticky napadlo, že co by tam tak jako mohlo být, nebo jaká byla motivace vlastně pro ty lidi, aby se tam připojovali, nebo aby tam chodili. Takže,
0: nechám ale, se teda... Ale vlastně ještě jenom tady k tomu, jak jsi řekl, tak každý z nás jako bude mít pak určitou motivaci, a ty si vždycky musíš vybrat, jako co v tom VRku chceš dělat. Když tam budeš fakt hodinu hrát hry, tak ten čas jako budeš ztrácet. Třeba OK, budeš mít trošku lepší fyzičku, že VR prostě ty hry jako nejdou hrát jako vlastně ze židle. A nebo naopak se třeba půjdeš učit nový jazyk, jo? Že fakt jako zažiješ situace, že sedneš třeba do taxíku, někdo na tebe začne mluvit, ty mu musíš odpovídat, jo, a opravdu si můžeš nasimulovat situace a začneš třeba fakt dobře mluvit anglicky a podobně. Jo? Takže v tom VR si fakt jako můžeš vybrat, co tam chceš dělat a jak trávit čas. No.
1: No a ty jako technologický nadšenec, tak bych se možná přesunul k tomu druhému, co, o čemu ty se hodně věnuješ, co jsou vlastně kryptoměny. A ty v poslední době zažívají teďka taky, respektive rezonují hodně veřejným prostorem, asi se to dost už se pojí s tím, v jakém vlastně kryptoměny jsou cyklu, že teďka zase to vypadá, že zažíváme ten bull market, nebo do češtiny bíčí trh, kdy vlastně možná bychom to trochu popsali divákům nebo posluchačům, tak je to vlastně obecně na trzích to funguje, takže jsou vlastně medvědi a víci, že jo? To vlastně od toho, jak přirozeně oni se chovají ta zvířata, čili bík vlastně útočí na tu kořist a zvedají směrem nahoru, to znamená, že aktiva vlastně se zúročují, jdou nahoru, no a medvědi naopak ti vlastně se postaví na ty zadní a pak tlačí k zemi, takže tam je to v případě, kdy to padá. A já vím, že i část tvého podnikání se točí právě kolem kryptoměn, tak možná ti teďka předám slovo k tomu, abys nám to trošku přiblížil.
0: No vlastně, když jsem objevil kryptoměny, tak prostě já jsem z toho nemohl jako první spát, jako já jsem nevěřil, jako, že to tady je a jako vlastně co to umí. Já když jsem se setkal poprvé s Bitcoinem, tak jsem to měl jako, že to je nějaký fakt jako projekt, který jako je scam, prostě chce mě okrást, nebo je něco nepoctivého, že to někdo vypne, ale vlastně jsem měl to štěstí, že právě můj kamarád jako už tom byl déle a uvedl mě do té problematiky a jak to opravdu funguje a že prostě ten Bitcoin není možný vypnout, jo? Že de facto volně přeneseno, kdybys chtěl vypnout Bitcoin, tak musíš vypnout internet. Jo, a to byly takové jako ty úplně aha momenty, jako prostě proč jsem to nevěděl dřív, jo, a vlastně když si pak jako začneš zasovat určitý části prostě do té skládačky, tak ti doklapne jako, co to je jako za neuvěřitelnou změnu v naší společnosti, protože, když to řeknu, každý z nás má určitý vztah k penězům a prostě ty kryptoměny dávají úplně novou možnost, jak můžeš chápat peníze nebo vlastně jako i peníze vlastnit, jo. A v zásadě, když to řeknu, proč mě zajímají kryptoměny, je to, že to jsou první programovatelné peníze. Jo, něco jak programuješ dneska apky a naprogramuješ třeba Messenger, kde já můžu posílat nějaký zprávy kamarádům, tak já díky kryptoměnám můžu jako programovat peníze a můžu jim dávat jako jasné funkcionality nebo prostě úkody, které jako definuje programovací kód, který nemůže nikdo smazat ani vypnout.
1: A jak ty třeba osobně vnímáš, když jsi nakousl tak ten Bitcoin, což je vlastně taková nejznámější a hlavní kryptoměna, která vlastně tvoří 60% tuším celkového toho trhu, tak je to pro tebe spíš jako technologie nebo uchovatel hodnoty, jo, platidlo budoucnosti, jak to vnímáš?
0: Jo, pro mě je Bitcoin taková Nokia 3310, jo, kde vlastně fakt můžeš jenom posílat SMSky nebo volat a vlastně nic víc to neumí, je to jen takový prostě hloupej telefon. A tam jako Bitcoin jako ukázal tu cestu, prostě ukázal, že blockchain může fungovat, jo, byla to fakt první rána implementace, ukázalo se, že to není hacknutelný nějakým způsobem, protože kdyby to bylo, tak už to někdo dávno jako udělá, a především to ukázalo tu cestu. No a to jako, co mě pak jako nejvíc začalo na těch kryptoměnách jako zajímat, je to, že se tam začaly objevat, když to řeknu, taky první koncepty smartphonu, a vlastně jako těch platform bylo strašně moc, co chtěli dosáhnout něčeho, což je kdyby programování jako v kryptoměnách. Jo, představ si, že máš, že Bitcoin mi posílá transakci z bodu A do bodu B a to je to všechno. A teď si představ, že uděláš platformu, kde jako, která ti zajišťuje tady tu komunikaci, ale ještě vlastně pod tím můžeš kódovat aplikace. Jo? Fakt jako, že ty jako vývojář přijdeš, nakóduješ nějakou apku a třeba nakóduješ platformu na půjčování peněz. Jo? Že prostě ty třeba někomu poskytneš půjčku za nějaký úrok, ten ji dostane a má tam nějaký závazky, co se týče jako dluhu a musí ti to splatit a všechno je definované programovacím kódem a nikdo nemůže nikoho okrást. Tak to je pro mě takový, když to řeknu, smartphone, jako fakt chytrý telefon, kde já můžu programovat, konkrétně platforma Ethereum, kde fakt jako se dějí ty neskutečné věci a de facto tvá největší nevýhoda je, že spíš, protože ten vývoj je tak neskutečně exponenciální, jo, že de facto každý z celého světa tam může publikovat svůj kód a najednou jako to začne používat prostě celá ta komunita, jo, takže ten vývoj je tak rychle, že ty to ani nestíháš sledovat, no. Jo, aby řekl příklad, třeba nějaký mladý kluk, co má dobrý ekonomický prostě povědomí, umí dobře kódovat, tak nakóduje třeba nějakou DeFi apku, DeFi je v překladu Decentralized Finance, decentralizované finance, nakóduje aplikaci, najednou jako přes noc začne používat celý svět a třeba se tam objeví 50 milionů dolarů a to prostě může udělat kluk prostě s mikinou, který jako nezná nikoho a jenom to publikuje na internet. To je prostě, to je, co mě jako na tom fascinuje, no.
1: A ty jsi mi ještě maličko utekl jenom od té otázky. A. Já jsem se vlastně ptal, jak to je snoubené s tvým podnikáním, jo. Že ty vlastně...
0: Jo, protože vlastně já už jsem měl problém, že ve 2017 ještě ne, to jsem v tom byl jako celkem ještě novej, jsem objevil kryptoměny, ale teď vlastně se začalo dít to, že jak to začalo trošku růst, tak mě jako každý den volali třeba 2-3 lidi, hele čau Peťo, prostě já už bych chtěl teda nakoupit nějaký ten Bitcoin nebo Ethereum, jako co mám dělat, jo, jako kde si mám sehnat peníženku, nebo kde to mám nakoupit. No a dneska bys ty jako vlastnil kryptoměnu, nebo správně nakoupil, to je neuvěřitelně těžký proces, jo, protože vlastně, když teď zadáš do Google, chci nakoupit Bitcoin, nebo jak nakoupit Bitcoin, tak ti vyběhne jako několik zdrojů a je tam strašně velká pravděpodobnost, že narazíš na něco, co ti bude vést k nějakému podvodu, anebo ty uděláš někde nějakou chybu, že ty peníze pak přijdeš, jo. Protože vlastně ty v kryptoměnách, ty osobně jsi sám svou bankou a když něco pokazíš nebo prostě nedáš si pozor, tak vlastně fakt o ty peníze přijdeš. Já třeba když používám počítač, tak ho používám vždycky tak, že tam jako se mnou někdo je. Jo? Protože v momentě, kdy se zajímáš o kryptoměny, tak vlastně velice snadno si tě hacker může označit a v momentě, kdy se ti označí, tak jako zkouší prolustrovat tvůj počítač nebo tvou aktivitu, jestli tam náhodou nemáš někde nějaký prostě záznam, co by jako vedlo k otevřením kryptoměn. Protože já když dneska ukradnu kryptoměny, tak to je legální krádež. Jo? A nemůžeš ty proti tomu nic dělat. No a to bylo to, když jsme si vlastně s kolegama řekli, pojďme to jako uchopit nějak jako víc organizovaně a opravdu, co ti lidi chtějí, to je, že chtějí pomoct s těma kryptoměnama, takže jsme vlastně udělali jak kdyby správu majetku, což je vlastně se to jmenuje Crypto Asset Management a de facto děláme správu vlastně peněz v kryptoměnách, to znamená přijde investor, pošle nám peníze normálně na oficiální účet, podepíše se smlouva a my už zajistíme kompletně ten servis, co se týče jako vlastně té bezpečnosti a tady toho. Samozřejmě je to o tom, že musí věřit nám, třetí straně, ale když fakt v kryptoměnách jsem dlouho a vidím ty lidi, tak někdo má tendence se to naučit a vlastně koupit si hardwareovou peníženku a fakt jako být v tom dobrý a dávat si pozor, ale někdo bohužel jako na to nemá to vědomí nebo ambice být jako tak technologicky pokročilej, aby se jako zabýval tím, jak nejlíp a nejvíc bezpečně držet kryptoměny. A právě tady ti lidi si myslím, že vyžadují nějakou asistenci nebo pomoc. No. Takže vlastně děláme nějakým způsobem tady toto, kdy vlastně investujeme. Když to řeknu v decentralizovaných aplikacích, jako v DeFi, nějak ty prostředky a vlastně zhodnocujeme to klientům, jo, poskytování likvidity, pojišťovnictví, exekuce a tak, no.
1: A máte to nějakým způsobem jako termínovaný z pohledu času, nebo je to jako na neurčito, až ten klient to bude vyžadovat, tak mu to...
0: Jo, vlastně máme doporučený investiční horizont 36 měsíců, s tím, že vlastně klient může klidně po 12 měsících vybrat, jo, aby tam vlastně se jako vůbec jako propsala nějak ta... ten čas a ty aplikace mohly doručit ten zisk nějaký a vlastně po tady tomu může klient jako v klidu vystoupit po tom jednom roce. No. A záleží, jestli jako bude chtít pokračovat, vybrat část prostředků nebo třeba zdvojnásobný vklad a podobně. No. A paradoxně vlastně my fungujeme teď od prosince 2020 a teď v únoru 2021 jsme začali jako oficiálně nabírat klienty a de facto za asi 2 týdny jsme splnili jako půlroční cíl, jo, takže to spíš musíme jako trošku regulovat, říkáme, hele, jako v klidu opatrně, je to extrémně rizikový, tady byste měli mít fakt maximálně 5-10% svého kapitálu, jo, protože pořád se tam může stát hodně špatné věci, kterými jako nedokážeme ovlivnit, a přistupujte se tomu jako s respektem, takže se to snažíme fakt regulovat, ale ten zájem jako z toho trhu jako je neskutečný. Ale v zásadě ono to fakt jako, když člověk dá všechny ty nebezpečí pryč, tak je jasný, že, jako, že třeba Wall Street nebo jako finance jako takový se tam přesunou, protože to odemyká zcela jiný nový možnosti využití peněz, který prostě tradiční finance nikdy nemůžou jako doručit. Jo. A pak si myslím, že taková ta vzdálená budoucnost je, že bude synergie fakt tradičních financí a decentralizovaných financí, jak opravdu to bude jako proudit. No.
1: Hodně se o tom teďka mluví v poslední době o nákupu vlastně firem, že investují ať už do Bitcoinu nebo do alternativních kryptoměn.
0: Jo, jo.
1: Tak myslíš, že tohle je právě ta budoucnost, o čem jsi teďka mluvil, že firmy začnou část kapitálu přesouvat tímto směrem?
0: Hmm. No rozhodně si myslím, nevím, jestli to je budoucnost, ale rozhodně Musk, jak nakoupil vlastně Bitcoiny, tak udělal podle mě jako velký jako otazník všem firmám na S&P 500. Vlastně S&P 500 soubor 500 největších amerických firm v Americe. Tak udělal otazník, tyjo, jestli by to taky neměl udělat. Jo. A najednou vlastně ty firmy, protože v zásadě, když jako se začneš zajímat o peníze jako takový, tak podle mě ten systém je nastavený jako strašně špatně. Jo. Všichni věříme, že když já ti dám dneska tisícovku, že ta tisícovka má hodnotu, jo, protože je minimálně podložená zlatem a tak de facto funguje i americký dolar a podobně. No a teď si představ jako odvrácenou budoucnost jako nebo realitu, že vlastně budeme žít ve světě, kde všechny peníze jsou 100% podloženy zlatem, a najednou ty bys přišel a řekl, hele, tak pojďme si udělat dalších 50 let jako fakt skvělých, jako zažijeme pořádnou jízdu a začneme, jako budeme ty peníze, nemusíme mít vůbec podložený a budeme je tisknout, jo. Takže bys to ze 100% jako podložený jako nějakou hodnotou zlatem, to dáme třeba na 2% a prostě budeme to brutálně tisknout a ono to schvílá pak ta další generace, by tě ukřižovali, jo, jako v takové realitě, jako nikdo by to nepovolil. Akorát tím, že jsme se jako narodili do tady toho světa a každý to jako bere jako normál, tak nikdo se až o to nějak nezajímá, jako proč to tak je. Ono to samozřejmě má své ekonomické důvody, říká se tomu elastická ekonomika nebo nějak tak přesně, ale jako z logického selského rozumu tohle není udržitelný. Jo, třeba příklad, za minulý rok se vytisklo 35% všech jako dolarů na světě. To je jako neuvěřitelně špatná věc. Máme koronu, měli bychom zažívat jako na akciových trzích jako ty největší propady. Jo, akciový trhy jsou jako nejvíc jako v historii high a je to proto, že jenom vlastně ty státy pouští neuvěřitelné množství peněz do toho oběhu a ty ceny prostě jako musí růst. Jo, protože ta distribuce těch peněz trvá nějakou dobu a první, kdo je dostane, tak jsou ty největší firmy. Proto vlastně ty akcie rostou. No a tohle je jako takový fakt jako na zamýšlení a ty kryptoměny vlastně něco jako nabídlí řešení, protože Bitcoin vznikl jako ve finanční krizi 2008, byl publikovaný 2009, kdy vlastně Satoshi Nakamoto, což nikdo neví dneska, kdo to je, jestli to je jednotlivec, skupina, tak prostě publikoval kód a de facto dal trošku takový řešení, že já si můžu vybrat, jako kde chci být, jestli chci být v tom oficiálním systému, který tady funguje, anebo jestli chci vystoupit a být jako někde jinde, kde jsou fakt jako pravidla vytesané do skály a nikdo nikdy nemůže změnit. No.
1: Já se, ano, máš pravdu, je to vlastně ta decentralizovaná ekonomika, ale jak jsi zmiňoval to tištění peněz, tak já mám maličko právě o to obavu, protože ono se to teďka hodně děje, tím vlastně umocňuje to ta koronavirová krize a k té inflaci musí zákonitě dojít, dřív nebo později, takže pravda, že pak vlastně ty běžné zůstatky, co třeba lidi mají na běžným účtu, na různých spořádcích a tak, kde jsou jako minimální zhodnocení, tak vlastně to začne tak, že ta běžná vrstva populace vlastně začne chudnout.
0: Tak vlastně to je jasný, no, jako teď to platíme jako my obyčejní lidi, co chodíme do práce. A v zásadě, když se vlastně podíváme do historie, tak když si třeba, ty bys byl král, měl své království a chtěl ovládat jako určitou společnost, tak samozřejmě bys mohl vyslat vojáky do ulic, kteří by tam dodržovali prostě pořádek a říkali lidem, co mají dělat, ale vlastně nejvíc z historie ověřeně to vždycky bylo přes peníze. Jo, když si měl jako kontrolu jako prostě nad královstvím, jako nad tou pokladnou a ty si rozhodoval vlastně kolik těch peněz bude v oběhu, jestli málo nebo hodně, tak de facto si mohl rozhodovat, kdo bude bohatý nebo kdo chudej, nebo jestli potřebuješ, aby lidi víc pracovali nebo méně pracovali. Jo, a takže dneska, co se děje, tak mocnosti prostě, nebo ty vlády jsou jako u té moci a jako nechceš si to prostě nechat spadnout na hlavu, nebo ani nemůžeš dneska udělat jako nějaké jako radikální rozhodnutí. Jo, takže je to taková jako velmi komplikovaná situace a hodně dostávám i otázku, jako jestli kryptoměny budou fungovat. A já vždycky na to, jako to právě Pavel mi dal takový dobrou myšlenku, že teď vlastně jsou u moci jako nějaká generace, ale jako vlastně jako za 20-30 let jako tam bude naše generace u té moci, co bude rozhodovat třeba, jak budou vypadat finance, nebo jako čím budou a nebudou podloženy peníze. Takže já věřím jako v nějaký obecný dobro a selský rozum a že se tady toto nějak narovná, protože v zásadě, když budeš chodit jako svůj život do práce a prostě vyděláš nějaký peníze nebo a budeš to chtít odkázat svým dětem, tak logicky chceš, aby se ta hodnota jako propisovala v čase a ty děti z toho měly jako stejnou nákupní sílu jako ty dnes, že? Což jako dneska jako uložit si peníze a nechat to pro své děti, tak to je game over, že?
1: Je to určitě těžší a těžší, to máš pravdu. A my jsme se vlastně bavili teda hodně o Bitcoinu, ale pak jsme nakousli i třeba Ethereum, což je vlastně jedna z těch alternativních kryptoměn. A ty kryptoměny alternativní, říká se vlastně nějaké altcoiny. Tak jsou dost často spojeny s nějakými jako projekty, vlastně, které za nimi stojí, nějaký jako fundament. A dokázal bys třeba odhadnout, v jakých mantinelech se nejčastěji tyhle projekty pohybují, jaký to má zaměření, jestli to je digitální svět? Nebo...
0: Ono strašně jako de facto, když bylo 2017 a byl tady první jako boom krypta, jako fakt veřejnější, tak vlastně to vypadalo, že blockchain jako vyřeší úplně všechno, hladomor prostě, jo, a fakt, jako, že nás to spasí. Samozřejmě pak to ochladlo a i dost jako se řešilo, jako co fakt bude fungovat. A vlastně jsou tady aplikace, že si třeba můžeš založit jako decentralizovanou firmu. To znamená, že ty si můžeš založit firmu třeba s Číňanem, Rusem a Američanem. Nemusíte mezi sebou nic podepisovat, protože všechno vlastně podepíšete v rámci smart kontraktu na tom blockchainu v Ethereu a všechny vaše kdyby pravidla nebo i jako mantinely, co kdo může a nemůže, jsou definovány programovacím kódem a nemůžete se podvíst. Jo. Takže ty si třeba tak můžeš založit jako svou decentralizovanou firmu. Nebo naopak máš decentralizovaný reklamní systémy. Dneska vlastně Google ovládá vlastně jako naprosto jako kompletní reklamní systém s Facebookem a byla tady myšlenka jako pojďme udělat decentralizovaný reklamní systém, kde se ten trh trošku narovná a bude to jako spravedlivý. No ale jako vlastně ten trh ukázal, že kryptoměny jako budou jenom k jednomu účelu a to jsou peníze, jo, že tam budou fakt fungovat jenom ty decentralizované aplikace jako na peníze, to znamená DeFi a prostě fakt práce s penězi, to znamená poskytování likvidity, půjčky a tady ty věci vlastně, které jako fakt primárně umožňují jenom kryptoměny. Možná to budoucnu bude jinak, že třeba v kryptu fakt najdeš nějakou apku, kterou bys normálně nepoužil, jako mimo peníze, ale dneska ten trh jako jasně ukazuje, že krypto jako rovná se peníze, no, práce s penězi.
1: A ještě, jestli bys mohl přiblížit trošku, protože přece jenom věřím, že většina lidí úplně nemá tak dobrý to know-how, tak co se týká těch smart kontraktů, jestli bys mohl trošku přiblížit.
0: Smart kontrakt, jenom jak jsem vlastně říkal, že Bitcoin může poslat transakci z bodu A do bodu B, tak je to vlastně, když to řeknu, nějaká funkce. A smart kontrakt je to, že vlastně já můžu třeba naprogramovat, že když ti půjčím $5,000, tak prostě já ti dneska půjčím a ty mi za to budeš dávat úrok 10% ročně a mně se to bude real time načítat prostě někde v nějaké platformě. Takže to je smart contract, že já fakt jako programovacím kódem nakóduju, ahoj, já jsem ti půjčil prostě tyto peníze za tento úrok a mně se to načítá a když mi to nesplatíš, tak třeba se něco stane, nějaká akce, že mi dáš třeba nějaký kryptoměny do zástavy, že mi máš třeba do zástavy, nevím, půlku Ethera nebo půlku Bitcoinu, jo, a když ty prostě nebudeš dodržovat svoje podmínky, tak mi se uvolní jako ta zástava a já budu mít jako, nebudu mít kompletně všechno, ale budu mít aspoň něco, ale ty zase budeš ponížený o svou jistinu. Takže takhle se jako de facto to tam děje. A smart contract je fakt jenom programovací kód. No. Jsou to jako jednoduché funkcionality nebo podmínky, které fungují v kryptoměnách jako v programovacím kódu. Mhm.
1: Takže je to v podstatě něco, co v dnešním světě využívá i bankovní systém, jo, a sektor, akorát je to přenesený, jak ty jsi říkal, do toho kódu a vlastně celé to do onlineu a nemusí se s někým potkat a tak dále, všechno se dá uzavřít vlastně i na dálku.
0: Jo, a hlavně teda ještě to nemůže nikdo vypnout, jo, ty bys chtěl jako vypnout třeba blockchain Ethereum, tak bys fakt musel vypnul internet nebo všechny minery jako těžaře prostě Ethera. Takže to je super, že když něco publikuješ, tak fakt jako nemůže přijít třeba nějaká autorita nebo někdo a říct, ale tohle se mi nelíbí, tohle vypni. Jo, to tam nelze, protože ta síť je neustále online celá.
1: Já jsem četl tvůj článek z prosince 2017. Aha. A teďka, kdy jsi vlastně popisoval důležitost kritického myšlení v rámci kryptoměn, tak platí to i dneska?
0: Neuvěřitelně. Jako teď vlastně Ethereum zažívalo třeba, nebo i Bitcoin vlastně zažívají ty největší highs, jako vlastně mají ty nejvyšší ceny v historii a lidi jsou tak optimističtí, že by chtěli neustále nakupovat a každý má jako ty růžové brýle, že to prostě vlastně do nebe, jo. A teď já říkám jako všem, kdo mi volají, jestli mají nakupovat, říkám, ty jo, rozhodně nenakupuj prostě teď, jako když nakoupíš, tak je jasný, že bude nějaká tvrdá korekce, jo, dolů. Což ale zase nemusí být pravda, protože nikdo neví, co se stane a teď je úplně jiná situace než ve 2017, jo, jsme v krizi, jsme v koroně a za mě krize rovná se vždycky jako velký přerozdělování bohatství. Jo, takže když to řekl, že krypto je taková divoká karta jako v této krizi, hodu měl krypto, tak prostě se svezlo na jako dobrým trendu, ale nikdo teď jako, já bych řekl, že jsme teď v době extrému a nikdo prostě neví, jestli to fakt půjde šíleně nahoru, že třeba Bitcoin půjde na 150 tisíc dolarů, anebo jestli půjdeme zpátky na 10 tisíc dolarů. No. Takže spíš bych doporučoval jako se držet dál a sledovat vývoj. No.
1: Já když jsem se koukal na nějaký ty modely, vlastně, který se snaží predikovat to, kam by mohl až dosáhnout, tak co se týká toho bull marketu, tak mi přišlo, že jsme tak někde v půlce, možná za půlkou, čili...
0: Je to otázka. Když si zadáš jako na YouTubeka nebo prostě nějaký analýzy, tak vždycky najdeš ty nejvíc jako pozitivní jako analýzy a ty nejvíc negativní. Jo, pak je spíš na tobě, co jsi ty jako schopný investor jako sníst, když tam třeba dneska dáš nějaké své peníze, jestli jsi v pohodě s tím, že když Bitcoin půjde z 50 tisíc dolarů na 10, jestli budeš mít klidný spaní. Jestli ano, tak to udělej, protože na 10 třeba můžeš ještě přistoupit a nařídit svoji pozici, ale jestli tam prostě dáš úplně všechno a tvoje rodina najednou nebude mít na 10 tisíci kde bydlet, tak prostě to určitě nedělej. A bohužel jako lidi si do toho dávají různě takové jako očekávání a cíle, ale jako na tom trhu jako poznáš, kdo jsi. Jo. Když to jde nahoru, tak vlastně objevíš to nejlepší svoje já, jako protože se ti nejvíc daří prostě všechno tady toto, ale naopak, když to jde dolů, tak objevíš to svoje nejhorší já a tam jako lidi prostě neumí moc jako se sebou samým pracovat, se svými emocema, no. Že jako fakt cítíš extrémní chamtivost, když to jde dolů a ty přicházíš o své těžce vydělané peníze. Málo kdo se na to umí dívat, no. Jako vždycky říkám, když chce jako někdo být fakt dobrý v kryptu, tak musíš úplně ztratit jako vztah k penězům, jako žádný, nic.
1: Určitě, já samozřejmě důležité je říct, že člověk by tam měl dát jenom tu část peněz, který určitě, si může dovolit vlastně ztratit, do který může si dovolit přijít, protože je to velká spekulace pořád.
0: Obrovská, jo, nikdo pořád neví, jako co se může stát, je to nová technologie, experimentální, já jsem ní nadšenej a fakt si myslím, jako, že už se asi nemůže nic moc pokazit, nebo v historii už i ukázalo, že se něco pokazilo, tak jako jak se to asi řeší, ale pořád jako je to fakt extrémně spekulativní a maximálně 50% no, ze svého kapitálu.
1: A jak se díváš třeba na společnost, můžeme to klidně teďka vztáhnout v České republice, tak samozřejmě slovo Bitcoin a tak dále, asi tuším, že většina populace už tuší, že jde o nějakou kryptoměnu, už se to objevuje docela často i na novinkách, tím spíš, když většinou Bitcoin překoná třeba nějaké to all time high, vlastně tu nejvyšší hodnotu, tak jak si myslíš, že informovaná jako veřejnost, takhle kdybychom vyšli prostě ven tady ze studia, zastavili 20 lidí, tak...
0: Podle mě to veřejnost má neuvěřitelně těžký, jo, protože vlastně média ti prezentují vždycky jenom ty nejvyšší propady a nebo naopak ty nejvyšší růsty. A já, když budu jako fakt ten obyčejný člověk, co sleduje jako nějaký spektrum zpráv, tak já pak vlastně vůbec nevím, co si mám o tom Bitcoinu myslet. Jo. A ve výsledku to je asi tak, jako, že je to nějaký hodně spekulativní, je to skoro kasino a nikdo s tím třeba nakupuje drogy. Jo. To si myslím, že je takový jako povědomí o kryptoměnách jako v Česku. A bude ještě jako hodně dlouho trvat, než se to nějakým způsobem standardizuje a ta společnost bude jako fakt edukovaná. Třeba skvělou službu dělají vlastně Bitcoinový kanál, vlastně Kuba Vejmola nebo vlastně Kryptovláďa, jo, kde vlastně jako fakt dělají kvalitní osvětu kryptoměnám jako takovým a lidi jako konečně díky ním začínají fakt chápat, co je Bitcoin nebo Ethereum.
1: Mm-hmm. No musím říct, že Jakub, nevím, jestli to víš, on vlastně bydlí tady nedaleko.
0: V Prostějově, no, jo, jasně, jo.
1: Takže já už jsem s ním taky byl ve spojení, možná jak se situace udobří, tak možná taky usedne tady na tvoje místo naproti mně. Máš pravdu, že on dělá super práci, myslím, že teďka byl oceněný i v rámci Forbesu, z nejlepších kanálů vlastně v České republice, co se týká tady toho témata. A je super, že máme i vlastně v našem jazyce, v nevelkém národě, nějaký kanály, který nám to vlastně dokážou takhle vysvětlit lidsky, aby to člověk dokázal pochopit.
0: Přesně no.
1: Ale já třeba osobně si myslím, a vlastně i co se týká, to nemusí být jenom kryptoměny, ale i třeba cenné papíry a tak dále, tak nejlepší bývá naskočit do toho, čili koupit si třeba, já nevím, za stovku nebo za tisícovku něco a člověk se začne pak o to víc zajímat, jo, jo, začne to sledovat, jak se to hýbe, jak jsou zhruba ty cykly, zhánět si o tom ty informace a pak je teprve po nějaké době třeba připravený hospodařit tam s nějakým větším jako objemem třeba financí nebo tak.
0: Přesně tak, jako ten test, jako nebo ty první transakce, to bych doporučoval fakt jako dělat testovací, že já si pamatuju, že jsem nakupoval svoje první Ethereum, to stalo někdy $6, dneska Ethereum stojí $2000, že? Tak jsem to jako fakt byl k tomu úplně laxní, ještě jsem přišel nějak z hospody a fakt jsem říkal, tyhle, nějaká peníženka, tak co to je, že? Tak jsem jako klikl na nějaký tlačítka. Blbě jsem si to zapsal, nakoupil jsem tyho, nevím, za nějaký asi 5000 korun, prostě 20 Ether, jo, a prostě už se k tomu nikde nedostanu, no. A 20 Ether, tyho, já nevím, kolik to může být dneska. 1,5 milionu? Nevím, no. Takže to je taky jako dobrý školní, no.
1: A samozřejmě je tam takový to, že člověk vždycky, když se ohlídne zpátky, tak si říká, tyjo, kdybych to držel díl.
0: Po bitvě je každý generál, ale vlastně jako je vždycky dobrý třeba, když jako to fakt roste, tak klidně prodat, uklidit něco, jo, prostě já taky jsem takový, že když to roste, tak já radši prodám úplně všechno, prostě být úplně v klidu, než prostě tady jako být nějaký jako na krev hodler, protože je to pak jako až moc náboženství, jo, ale je nutné si vlastně na tom trhu vybrat, doj si. Jestli jsi prostě fanatik a chceš tady budovat náboženství, ty drž to až na krev, v pohodě, ale jestli jsi investor, tak podle mě jako logický realizovat zisk a prostě ty peníze jako uklidit, no.
1: Je pravda, že takový jsou strategie, že postupně si třeba vybírat vždycky na nějakých úrovních a vybrat si část toho zisku.
0: Tak, tak, no.
1: Až se třeba člověk může dostat do toho, že ten zisk si vytáhne zpátky a zbyde mu tam už jenom to, co vlastně se mu vydělalo a tak už pak se vlastně veze zadarmo, dá se říct.
0: Takže... Přesně tak, no.
1: No a ty mohl bys třeba prozradit vlastně takhle divákům, posluchačům, jaký máš třeba portfolio těch kryptoměn nebo čemu ty věříš?
0: Jo, jako já jsem docela jako v tom high-endu jako toho DeFi, to znamená jako, že prostě tam bych to nikomu nedoporučoval být, jo, to prostě fakt musíš mít jako neustále peněženku při sobě a je teď prostě, že jako mám peněženku, kdyby se něco stalo, prostě, sice jsem naštěstí jsem na airplane modu, ale prostě musíš být ready jako hned jednat, když ti přijdou alerty nebo něco a to jsou jako nový technologický coiny, který jako řešil třeba velmi zajímavou věc v rámci toho DeFi, ale jako mají vlastně nevýhodu tu, že jsou vlastně strašně volatilní, to znamená, že fakt jako strašně rostou, ale jako de facto kupuješ jako takový nový startup a když ti to vyjde, tak prostě jsi schopný realizovat hodně zajímavý zisk, takže moje portfolio je takový, že mám jako z nějakého procenta prostě tady ty hodně agresivní coiny, které vlastně já, jako, nebo i mě nejvíc baví, protože musíš být úplně v té komunitě, jo, píšeš si s vývojářem a fakt jako na Discordu, řešíš s nima ty věci, když máš nějakou nejasnost jako z Whitepaperu, Whitepaper je technický projekt jako toho, té kryptoměny, jako co se jak řeší, tak tam do nich můžeš přímo začít vadit a jako řešit si ty otázky, co ti není jasný, takže to mě třeba nejvíc baví, tam mám jako fakt nějakou část portfolia a pak mám jako samozřejmě držím jako nebo akumuluji dlouhodobě Ethera, jo, protože to si myslím, že jednou předroste Bitcoin, samozřejmě tohle není investiční doporučení, jo, ale myslím si, že jako je nevyhnutelný, aby jako Ethereum jednou předrostl Bitcoin a pak tam mám jako nějaký, když to řeknu, DeFi coiny, které jsou jako už takový hodně ověřený, to znamená Synthetics, jo, obchodování syntetických aktiv jako v Ethereum, to znamená můžeš nakupovat akcie, komodity a tady ty věci jako jenom ze své kryptoadresy, jo, nebo naopak AV, prostě půjčování, prostě lendování a tak, no. Ale jinak bohužel jako nějak svoje portfolio, nechci to specifikovat, protože ono se to rozhýbe prostě na základě trhu, ale třeba co bych doporučil, to právě děláme s Cryptovizem, tak hodně zajímavé je právě poskytování likvidity, kdy vlastně třeba, jestli si vemeš, když je standardní burza a třeba ty si nakoupíš, já nevím, nějaký akcie nebo nějaký komodity, tak tam musí být většinou protistrana. Ale jako každá burza má nasmluvaný jako nějaký partnery, který jako poskytují likviditu, aby jako vždycky zaručili, že tam bude ta protistrana. A tohle je jako fakt nasmluvaný a nemůže to dělat vlastně jako třeba já nebo ty, jako, že bychom si řekli, budeme poskytovat oficiální likviditu. No a v tom kryptu je skvělý, že ty vlastně se můžeš klidně jako postavit jako na stranu, když to řeknu tady těch poskytovatelů likvidity a de facto podporuješ třeba lidi, kteří jako si směňují Ethereum a nevím, nějaký třeba Ethereum a Bitcoin mezi sebou a dáváš jim vlastně jako to palivo, aby ty převody byly jako co nejrychlejší. A za to dostáváš jako docela krásný úrok, třeba nevím, 30 až 60% ročně a zároveň pořád držíš to svoje krypto, což je super. No. To jsou taky jako úplně věci, co všechno mění a jako trvá i hodně dlouho, než člověk to pochopí. No.
1: Mě právě napadlo samozřejmě to zhodnocení, protože ono kolikrát to může jít i třeba do stovek, že nebo i tisíc jako procent kolikrát, jo. Ale stejně tak to rychle může jít i dolů. Mm. Takže skutečně ta volatilita je tam docela vysoká. A co se třeba podařilo trefit tobě? Nejlepší jako nějaký?
0: To bylo, to byly jízdy. A asi jako nejvíc zajímavé, jako, nebo jeden z takových zajímavých jako věcí byla, když jsme právě s Pavlem přece chtěli nakupovat pozemky, tak jsme jako fakt na začátku nakoupili třeba 6-7 jako VR pozemku, úplně jako za nic, a my jsme to vychytali na začátku de facto, že jsme to koupili jako v Genesis bloku, kde se ty pozemky vydali, a jako pak, když jsme už jako cítili, že ten trh je na vrcholu prostě, nebo že už jako už to je moc, jako tohle nebude trvat věčně, tak jsme to jako prodali jako fakt jako v řádek jako jednotek tisíců zhodnocení, no. Hmm. Jo, a pak máš jako situace, kdy prostě co se mi podařilo, to si pamatuju, to byla taková, jsem prostě hodně pracoval ten den, protože jsem měl spoustu úkolů, pak bylo 10 hodin večer a já jsem se jen tak podíval jako na Discord. Discord je vlastně sociální síť, jako, kterou hodně využívají kryptoměny, a tam jako borci řešili zrovna, že se vydala nějaká nová kryptoměna. Jo, že se na mě někde publikoval kód a oni tam úplně jako začali řešit, to jako, co to je, teď to je úplně šílenství, a pak tam jako začali psát, že to založil vlastně André Cronje, vlastně zakladatel Arm Finance, tak tam úplně začali jako říkat, oh my god, André is freaking maniac, jako, tyjo, co to je, že, tak jsem se jako rozhodl, že nepůjdu spát tu noc a otevřel jsem si víno, jsem to fakt prostudoval a byl to strašně zajímavý produkt, de facto první agregátor jako různých DeFi aplikací jako na Ethereu, to znamená, když máš třeba 5-6 jako aplikací, které ti třeba nabízí nějaký úrok, tak to Earn Finance, ten projekt, jako to agreguje, taková heuréka prostě, a de facto ti dává ten průměrný nejlepší úrok. No a to prostě on to vydal, nedával nikde žádný marketing, nic, a jediný, jak se s tím coinům mohl dostat, je, že prostě buď koupíš hned z jedničky, anebo naopak, že budeš farmit. Farmaření znamená to, že třeba poskytneš někde kapitál, třeba 10 000 dolarů, on se ti začne úročit a ty za odměnu dostáváš coiny toho projektu. No a tu noc jsem to prostě nakoupil třeba na 800 dolarech a jo, třeba za měsíc to bylo na 35 tisících dolarech, no. Jo, takže tam jako seš úplně v extrémech, jako jak to umí jít nahoru, tak samozřejmě pak to umí jít dolů, a tam málo kdo třeba pak jako dokáže zachovat klidnou hlavu. Představ si, že bys dal třeba někam 10 tisíc dolarů na 800 dolarech a pak bys to jako měl sledovat až nahoru na těch 30 tisíc dolarů. Jo, málo kdo třeba jako dokáže něco takového jako psychicky vůbec uníst, aby se z toho nezbláznil nebo komu nějak nepřeplo. Takže i proto je pak těžké jako v kryptoměnách nějak dlouhodobě fungovat, protože ta hranice mezi gamblingem a investováním je strašně tenká a lidi do toho jako umí hodně lehce spadnout, a myslím si, že, jako, že dneska je spoustu jako závisláků na kryptoměnách, co si říkají, že jsou investoři, ale jsou gambleři.
1: No je pravda, že ne vždycky jsou ty příběhy takhle vlastně šťastný, že se podaří třeba trefit nějaké pěkné zhodnocení nebo nějaký zajímavý projekt.
0: Ale ještě jenom jako, abych nebyl jenom pozitivní, že se tady jenom daří, jako třeba mě, jako zažil jsem pár hodně tvrdých hacků, jo, naštěstí jsem tam měl štěstí, třeba teď 26. prosince jsem prostě jen tak seděl, bylo 11.30, jo, a najednou ty cena spadla o 20%, jako v kryptoměnách normální věc, že. A podíval jsem se na tu sociální síť, jako co se děje. No a najednou jako borci tam začali řešit ty transakce, protože vlastně každá transakce v kryptoměnách je veřejná, já si můžu podívat na jakoukoliv transakci, kdo ji udělal, akorát, že tam nikdo není svým jménem, ale jako kódem programovacím nebo adresou. No a najednou tam jako v těch transakcích bylo něco strašně divného a de facto hacker objevil jako chybu nebo exploit v tom, že zásoba těch coinů byla 70 tisíc. On tam objevil bug, že prostě během pár sekund dokázal vytvořit prostě 40 kvadrilionů té kryptoměny. Takže prostě on to udělal a najednou prostě si to nachystal na všechny burzy, které jako obchodovali ten coin, a prostě začal to ve velkým dumpovat, že? A já jsem měl jako fakt štěstí, že jsem zrovna seděl jako u toho hacku a jako fakt se na to díváš, ty tam prostě máš všechny své prostě vize, cíle, jako kde to chceš prodávat najednou, prostě všechno jinak, a musíš jako udělat to jako rozhodnutí hned teď prostě jako duven, jo. A teď ty jen tak to zapojíš, dáš tam tu peníženku a ty jenom sleduješ jako prostě, jak to jde tak dolů, a prostě vystupuješ úplné paniky, no. Takže i jako tohle se tam děje, jako když obchoduješ třeba nějaký takový jako víc nový coiny, které jsou experimentální, řeší ho strašně zajímavou věc, ale je to vykoupený tím, že je to nový a ještě vlastně neví, není to ověřený trhem. Jo, můžeš pak určitě nakupovat ověřené věci, když řeknu, to nejvíc bezpečný a ověřený je prostě Bitcoin. Je to nejvíc dlouhou dobu online a nejde to hacknout. To už je prostě prokazatelný, že to nejde hacknout. Jo, pak třeba Ethereum, který taky je strašně dlouho online, zažil jeden velký hack, jo, ale ten se jako vyřešil, prostě udělal se rollback a jede se dál a všechno funguje tak, jak má a už je to velmi dlouho ověřený časem. No a teď vlastně ty hacky se dělo vlastně na těch menších coinech, které třeba teď doručilo zajímavý funkcionality z peněz, jako jo, různý třeba pojišťovnictví a podobně, akorát to není oskoušený a ty, když jako investor do toho jdeš, tak sice hraješ na to, že můžeš mít jako exponenciální zisk, ale platí za to jako i velkým rizikem, no. Takže to je něco, co mě třeba jako baví, jako ne, vůbec to nedělám pro peníze, mě spíš baví to jako být u těch nových věcí a řešit to jako v těch komunitách, co vlastně to DeFi na konci bude dělat, no.
1: A ty jsi zmínil, že vlastně důležitou komoditou jsou i ty informace, tak kam ty si pro ně chodíš? Už jsi zmínil teda Reddit.
0: Jako ty jo, de facto bych řekl, že když jako dneska funguješ v kryptoměnách, tak jenom obchoduješ s informacema. Jo, vlastně ta informace je úplně to alfa omega. No a díky internetu je vlastně všechno jinak, protože dneska ty informace jsou strašně dostupný a veřejný. Blbý je, že dneska bys rozuměl kryptoměnám nebo DeFi, tak jako to prostě jako nedáš. Jo. To je tak rychlej vývoj, že dneska, kdybych jako udělal souhrn všech vlastností, to, jak fungují kryptoměny a DeFi, tak vlastně zítra už je pozdě a všechno jinak. Takže vlastně jako dostat se na takový ten high-end, toho je neuvěřitelně těžký a vlastně se jako to třeba není v kryptu deal, řekl bych plus 3 roky a nevěnuje se tomu každý den několik hodin denně, tak jako to nedá. Já mám tu výhodu, že prostě nebo i s Pavlem, jako co se fakt tomu věnujeme, tak že to je pro nás zábava, jo. Nevím, já jsem byl menší, tak mě bavili hrát hry, prostě jsem hrál nějaký vovko a tady ty věci, prostě jo, řešíš levely, dobrý, uděláš si nějaký zbraně, seš dobrý, ale prostě pak ti to jako přestane bavit. No a v tom kryptu mě to baví, že to je taková hra, prostě taková strategie, jo, ty tam máš prostě nějakou tu svoji pozici, budeš tam prostě, jo, ten svůj kapitál nebo něco takového a funguješ dál. No a kam chodím pro ty informace, tak fakt jenom konzumuju Twitter, Reddit a vlastně Discord. Jo, to jsou vlastně jako takový 3 moje hlavní věci a to nejlepší je to, že já se těch vývojářů nebo té komunity můžu napřímo cokoliv zeptat. Takže třeba když ti začne zajímat nějaká nová kryptoměna a fakt si myslíš, že je dobrá, tak ty fakt můžeš jít na ten Discord a položit vývojářům úplně hloupý otázky a oni ti jasně odpoví. A čím víc jako tady těch blbých otázek položíš, tak i v sobě jako vyřešíš, jestli to má smysl nebo ne. No.
1: Jasně, musím s tebou souhlasit, co se týká množství těch informací a vůbec rychlosti té technologie, jak se to posouvá, tak člověk fakt musí každý den to sledovat, nejde to tak, že by se koukl na 2 hoďky každou neděli, že jo, to by mu ten lag utekl hrozně rychle a skutečně vůbec to, aby člověk nakoukl pod tu pokličku, je to jako, chvilku to trvá, než vlastně tak pochopí celý tady to, protože to něco novýho vlastně. Celá tady ta naše generace, když pomineme ty, kteří naskočili skutečně až na začátku, tak se teprve s tím seznamují a asi teprve ve budoucnu předpokládám, že to budeme využívat nějak víc. A já bych se tě ještě na závěr zeptal, můžeme si trošku zahrát na ty věžce ohledně té ceny, tak kde si myslíš, že se Bitcoin, teda budeme se bavit o Bitcoinu letos v roce 2021, kam se dostane?
0: No podle mě půjdeme třeba na jako přes 100 000 určitě, no. Jako dolarů, Bitcoin. Ale tam je hlavně nutné to si uvědomit, že jako ta cena těch kryptoměn bude neomezená, pokud se neomezení budou tisknout peníze. Jo, jako já si myslím, že hlavní vinu na to, že kryptoměny tak rostly minulý rok, bylo to, že se vytisklo tolik peněz. A teď vlastně, jak Biden oznámil další stimuly, EU taky vlastně oznámila stimuly, tak já si myslím, že jako tady ty trhy půjdou jako úplně exponenciálně nahoru. Jo, takže já bych řekl, že cena Bitcoinu nebo kryptoměn fakt může být jenom taková, jako kolik bude peněz v oběhu, no.
1: Souhlasím, no. Koukal jsem na ty modely, vypadá to teďka možná zajímavě, ale skutečně pro ty, kteří to třeba nesledují dlouhodobě, tak opravdu funguje to v cyklech a po velkém růstu pak zase následuje většinou velký pád, takže opatrně s financemi. A
0: správný obchodník jako prostě má dělat to, že prodává prostě v tom největším optimismu, bych definoval teď, je největší optimismus a nakupuju v té největší panice. Jo, takže prostě jak, všech, jak novinky, to je dobrý indikátor, jak novinky píšou, že bublina splaskla, tak prostě to nakupuju většinou.
1: A nebo ještě musíme říct taky dobrá strategie vlastně nakupovat třeba průběžně, každý měsíc nějakou prostě částku, nevím, třeba 500 korun a vlastně člověk neřeší tu cenu, ono se to pak pěkně
0: třeba spolu. Paradoxně vlastně v Šantovce máme i vlastně bitcoinový automat, no.
1: Je už teďka i v Šantovce?
0: Ten už dlouho,
1: no. Je to dlouho? Jo. To je pravda, že já tam moc nechodím, no. Takže...
0: Sice tam jako je horší směna, ale jako je to super, vždycky jdu kolem, tak se podívám, kolik je cena a jdu dál, no.
1: A kde to je, no, že se tak zeptal?
0: Jo, tam je to vlastně v tom hlavním sále, vlastně tam byla ta lékárna, prostě tak, kdyby, jo, tam nějak, nevím teď přesně kde, no, jako, ale... Jako vím, že tam je, jestli ho teda nezbalili už. No, teď asi se moc nepoužívá.
1: No jasně, jasně. Jednak se nepoužívá, jednak vlastně to centrum je asi teďka nebylo moc přístupný vlastně veřejnosti, protože většina obchodu až na nějaký supermarkety, tak byla zavřená. Takže. Super. No dobrá, tak uvidíme, kam nás to donese. A třeba tak, asi tak. Za půl roku můžeme napsat, jak jsme byli přesní nebo ne. A já bych ti chtěl moc poděkovat za to, že jsi přijal pozvání, že jsi byl naším dnešním hostem.
0: Super, taky díky moc za pozvání.
1: Budu ti samozřejmě držet palce, ať se ti daří, jednak v rámci virtuální techniky, reality, tak samozřejmě v rámci kryptoměn a tak dále, ať vám ty projekty šlapou. Jsem moc rád, že projekt, který má kořeny tady u nás v Olomouci na Hané, tak postupně dobývá Českou republiku, takže věřím, že třeba jsme vás představili zase i případně dalším nějakým divákům a posluchačům. No a já na závěr mám tady pro tebe ještě takový malý dárek, takovou malou pozornost, je to taky náš
0: super,
1: mini merch, takže abys měl nějakou památku na dnešní rozhovor. A to už je pro dnešek skutečně všechno, takže přátelé, loučíme se i s vámi, budeme se na vás těšit zase za týden s dalším rozhovorem, no a pokud nás ještě nesledujete, ať už na YouTube, Spotify nebo Apple podcastech, tak si nezapomeňte přihlásit odběr. Mějte se krásně, vidíme se zase za týden. Ahoj.
2: Posloucháš Radio Metropole. Byly 4 hodiny.
3: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: S kým svoji hlavu strácíš, jestli ešte o mne vôbec víš, jestli sa niekde vrátíš.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme vaše fotbalové rádio, naše hráče už jsou z mistrovství světa doma a fotbalová veřejnost a pozornost se znovu obrací k české lize. Ta si tak sice ještě užívá letní pauzu, ale hráči rozhodně neleží na pláži, nabírají kondici, trénují, čekají přípravné zápasy a skládají se kádry na novou sezónu. Na telefonní lince je mluvčí Sigma Olomouc Jirka Fischer. Ahoj.
3: Ahoj Lukáši, dobrý den posluchačům.
2: Jirko, fanoušci se nás ptají logicky na změny v kádru, odchody, příchody. My víme, že se to turbulentně mění, tak jak jsme na tom teď koncem června v Sigmě.
3: Momentálně můžeme říct to, co už vlastně proběhlo i médii. Daniel Šturm odešel za rekordní sumu do pražské Slávie. Naopak se podařilo přivést islandského reprezenta do 21 let Hilmira Mikaelsona, útočníka urostlého. A tak, jak říkáš, je to turbulentní ve fotbale. Na dalších posilách se pracuje, tak uvidíme, co přinesou následující dny.
2: Až se něco stane, dáme vědět. Jak teď vypadá letní režim hráčů? Co dělají? Co je před nimi v těch nejbližších dnech?
3: Dovolenou mají hráči za sebou, samozřejmě i během ní plnili individuální plány. Teď už se v těch vysokých teplotách potí tady v Olomouci, přípravu začali v pondělí na hřišti a polikají dávky trenérů. Teď je to hodně o běhání, o nabírání kondice a kluci makají, aby byli připraveni na start sezony.
2: Přípravné zápasy?
3: Přípravné zápasy nás čekají v tom prvním červencovém týdnu. Vlastně tři zápasy ve Slatinicích na tradičním místě, ve středu proti Skalici, potom v sobotu dvojzápas proti Banské Bystrici a Kroměříži. Přesné časy najdou fanoušci na našich stránkách sigmafotbal.cz.
2: No a fanoušci se právě ptají, co pro ně chystáte na stadionu v nové sezóně, kdy se opět potkáme na tribunách.
3: Poprvé v ligové soutěži se na tribunách můžeme potkat o víkendu 1. nebo 2. srpna při zápase proti Mladé Boleslavi. Tam ještě čekáme na to, jak se rozhodnou televizní stanice. Těch novinek samozřejmě bude dost. Jednou z nich, kterou bych určitě zmínil, je, že pokračuje spolupráce s fanoušky, kteří založili spolek Sigma Fans. Zavedli jsme rodinný sektor na tribuně Karla Bricknera. Těch věcí bude určitě během sezóny spousty, ať už jde o fanzóny a další věci.
2: Říká Jiří Fischer z SK Sigma Olomouc. Děkujeme za aktuální novinky z klubu. Jako mediální partner Sigmy se už těšíme, až se znovu roztočí ten ligový kolotoč a budeme fandit společně. Jirko, děkujeme, hezký den a pohodový víkend. Ahoj.
3: Rádo se stalo, Lukáši. Ahoj.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: WhatsApp Metropole. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 5 hodin.

0: páteční den.
1: Hezké páteční ráno, je to tady. Berani, vaše vize pro následující týdny budou skvělé. Býci, plánujete jednoletní dobrodružství za druhým. Blíženci, do letošních prázdnin vykročte s úsměvem. Raci, něco končí, něco začíná a vy už se stejně těšíte na dovču. Lvi, léto patří vám, tak se radujte z té nekonečné pohody. Pany, vypněte mozek a zkuste taky někdy odpočívat. Váhy, čeká vás letní nálada a spousta smíchu. Štíři, dnešek strávíte s lidmi, které máte nejraději. Střelci, jásejte, léto bude jedna velká jízda. Kozorozi, nemusíte dělat nic, stačí jenom lenošit. Vodnáři, občas zažíváte prekérní situace a i v létě z nich umíte vybruslit. A co my ryby, nepodceňujeme přípravu a balíme kufry, protože prázdniny volají.
0: Tak co? Spokojenost! Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. Toby Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí. Jeho beaty jsou jako pořádnej energický nápoj pro tvůj mozek. Nabudí tě a nenechaj klidným. V jeho tvorbě se snoubí moderní zvuky s jemným citem pro melodii, což z něj dělá jednoho z těch, na které rozhodně stojí za to si dát pozor. Nestrácej se, další info přijde hned na rádiu Metropole.

0: Metropole.
1: S námi se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
2: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
0: Metropole.

0: energie. Rádio Metropole, Olomoucký report.
1: Známy, víte, co se děje, jsou tu zprávy. Historická budova Olomoucké tržnice se probouzí k životu. Do 3 let by mohla projít velkou proměnou. Nový majitel, který nevyužívaný objekt koupil, už totiž spustil přípravy na jeho oživení. Píše o tom Deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Velká proměna v Kojetíně. Modernizací projde zdejší vlakové nádraží. Bourání stávající zchátralé výpravní budovy začne na přelomu roku a nahradí ji moderní objekt. Obnova čeká i nádražní kolejiště. České lesy, které zabírají 1/3 území státu, trápí sucho a horko. Dle projektu Dendro Network jsou stromy ve vodním stresu. Na některých místech ani nezačaly tvořit novou dřevní hmotu. Hrozí jejich odumírání, píše o tom ČTK. Prezident Petr Pavel zvažuje, že se o post hlavy státu utká i ve druhém volebním období. V rozhovoru pro Seznam zprávy prozradil, že ho k opětovné kandidatuře motivují současné spory s vládou. Stávající funkční období mu skončí v březnu 2028.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté na mistrovství světa skončili už po základní skupině, to od nás víte. Umístili jsme se poslední ve skupině a šéf fotbalové asociace David Trunda k brzkému vyřazení podotkl, že výsledek ukázal tvrdou realitu stavu českého fotbalu. Vedení fotbalové asociace teď čeká hledání cesty, jak český fotbal posunout dál. Vizi má pro větší práci s dětmi a mládeží.
0: Radio Metropole.
2: Na Moravě nás čeká v závěru pracovního týdne většinou jasná obloha, přechodně polojasno, nejvyšší teploty potom 32 až 37 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách

Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12 plus 1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz. Radio

0: 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Firma Havelka uhelná sklady, dobrý den.
5: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
4: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
5: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
4: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
5: To ono je to pravda.
6: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce.
2: Letní kino Mostkovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Mostkovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Metro Retro. Metropole.

0: Pražské lize. Ta si tak sice ještě užívá letní pauzu, ale hráči rozhodně neleží na pláži, nabírají kondici, trénují, čekají přípravné zápasy a skládají se kádry na novou sezónu. Na telefonní lince je mluvčí Sigma Olomouc Jirka Fischer. Ahoj.
1: Ahoj Lukáši, dobrý den posluchačům.
0: Jirko, fanoušci se nás ptají logicky na změny v kádru, odchody, příchody. My víme, že se to turbulentně mění, tak jak jsme na tom teď koncem června v Sigmě?
1: Momentálně můžeme říct to, co už vlastně proběhlo i médii. Daniel Šturm odešel za rekordní sumu do pražské Slávie. Naopak se podařilo přivést islandského reprezenta do 21 let Hilmira Mikkelsona, útočníka urostlého. A tak, jak říkáš, je to turbulentní ve fotbale, na dalších posilách se pracuje, tak uvidíme, co přinesou následující dny.
0: Až se něco stane, dáme vědět, jak teď vypadá letní režim hráčů, co dělají, co je před nimi v těch nejbližších dnech.
1: Dovolenou mají hráči za sebou, samozřejmě i během ní plnili individuální plány. Teď už se v těch vysokých teplotách potí tady v Olomouci, přípravu začali v pondělí na hřišti a polikají dávky trenérů. Teď je to hodně o běhání, o nabírání kondice a kluci makají, aby byli připraveni na start sezony.
0: Přípravné zápasy?
1: Přípravné zápasy nás čekají v tom prvním červencovém týdnu. Vlastně tři zápasy ve Slatinicích na tradičním místě, ve středu proti Skalici, potom v sobotu dvojzápas proti Banské Bystrici a Kroměříži. Přesné časy najdou fanoušci na našich stránkách sigmafotbal.cz.
0: A fanoušci se právě ptají, co pro ně chystáte na stadionu v nové sezóně, kdy se opět potkáme na tribunách.
1: Poprvé v ligové soutěži se na tribunách můžeme potkat o víkendu 1. nebo 2. srpna při zápase proti Mladé Boleslavi. Tam ještě čekáme na to, jak se rozhodnou televizní stanice. Těch novinek samozřejmě bude dost. Jednou z nich, kterou bych určitě zmínil, je, že pokračuje spolupráce s fanoušky, kteří založili spolek Sigma Fans. Zavedli jsme rodinný sektor na tribuně Karla Bricknera. Těch věcí bude určitě během sezóny spousty, ať už jde o fanzóny a další věci.
0: Říká Jiří Fischer z SK Sigma Olomouc. Děkujeme za aktuální novinky z klubu. Jako mediální partner Sigmy se už těšíme, až se znovu roztočí ten ligový kolotoč a budeme fandit společně. Jirko, děkujeme, hezký den a pohodový víkend. Ahoj.
1: Rádo se stalo, Lukáši. Ahoj.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
9: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape, káva, která probudí den.
10: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u Podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.

0: Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude je fajn. Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin!
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Přinášíme vám další zprávy. Je pátek 26. června. Horko trvá. 34 stupňů Celsia ve stínu překonala včera nejvyšší teplota v Olomouckém kraji. Meteorologové ji naměřili v Olomouci, kde bylo 34,2 stupně, což je téměř o 4 stupně víc než dosavadní rekord pro tento den z roku 2016. Teplotní rekordy pro včerejšek padaly i na dalších místech v regionu, a to na 7 z 11 měřících stanic. Meteorologové v Olomouckém kraji předpovídají další nárůst teplot. Nejtepleji tu má být v neděli, až 39 stupňů. Požár v průmyslovém areálu v Prostějově. Jak píše webreport.cz, včera tu hořelo ve filtračním zařízení firmy Mubea. Oheň se rozšířil i na střechu firemní haly. Hasiči živel zlikvidovali.
4: Při požáru bylo evakuováno 60 osob a událost se obešla bez zranění. Škoda předběžně dle odhadů činí maximálně 1,5 milionu korun, ale budeme ji ještě upřesňovat. Příčinu na místě zjišťuje náš vyšetřovatel. Zasahovala profesionální jednotka ze stanice Prostějov a potom také jednotka sboru dobrovolných hasičů Žešov a Vrahovice.
3: Vysvětluje mluvčí hasičů Lucie Balážová. Pomoc z Česka pro Venezuelu. Jeho americká země přijala nabídku pomoci z České republiky. Do Venezuely odletí pomáhat po ničivém zemětřesení tým 68 českých záchranářů. Později je má následovat i česká zdravotnická jednotka. Počet potvrzených obětí středečního zemětřesení ve Venezuele v okolí Caracasu podle tamních úřadů vzrostl na 235. Nejméně 4300 dalších lidí utrpělo zranění a záchranáři pátrají po dalších přeživších v sutinách budov.
0: Sport.
3: Drtivým vítězstvím uzavřeli české hokejbalistky základní část na mistrovství světa v Ostravě. V posledním zápase skupiny přemohly Velkou Británii 17-0 a do vyřazovacích bojů postupují z prvního místa. V semifinále šampionátu vyzvou dnes ve 20 hodin 15 minut Slovensko.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Jdeme na počasí, až do konce týdne má být na Moravě takové vedro, že z moravských švestek snad bude kapat i slivovice. Víme, jak bude dnes jasno, přechodně polojasno, 32 až 35 stupňů. Slunce po celý víkend nesleze z oblohy, bude pálit. V sobotu 36, v neděli 38 stupňů a pocitovka po oba dva dny může být i jako 40. Super, sauna zdarma.
1: Rádio Metropole, za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady kvůli horkům, musíme hodně pít i za volantem. Jestli je před vámi dneska delší cesta, vemte pro sebe i své pasažéry velkou láhev vody do auta. Ranní provoz v Olomouci, ve Valmezu, v Bruntálu, také v Boskovicích bez nehod. Policie kontroluje teď ráno v Kroměříži na Havlíčkově ulici a také v Otrokovicích na Napajedelské. A porouchaný odstavený nákladák vidíme nedaleko Šternberka v Babicích u hospody. Bezpečně vás provázíme ranním provozem a přejeme pohodový pátek.
6: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Hezké páteční ráno, je to tady. Berani, vaše vize pro následující týdny budou skvělé. Býci, plánujete jednoletní dobrodružství za druhým. Blíženci, do letošních prázdnin vykročte s úsměvem. Raci, něco končí, něco začíná a vy už se stejně těšíte na dovču. Lvi, léto patří vám, tak se radujte z té nekonečné pohody. Pany, vypněte mozek a zkuste taky někdy odpočívat. Váhy, čeká vás letní nálada a spousta smíchu. Štíři, dnešek strávíte s lidmi, které máte nejraději. Střelci, jásejte, léto bude jedna velká jízda. Kozorozi, nemusíte dělat nic, stačí jenom lenošit. Vodnáři, občas zažíváte prekérní situace a i v létě z nich umíte vybruslit. A co my ryby, nepodceňujeme přípravu a palíme kufry, protože prázdniny volají.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Na sobotu hlásí tropické teploty, přijďte se schladit a užít si rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, osvěžení od hasičů a prohlídka techniky, vodní mlha, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workout autové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
3: Florcenter Holice
4: vás zve do kavárny a motýlária.
5: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
4: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
5: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
3: Ve Florcentru Holice.
6: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
7: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
12: Rodina Nova vyráží za svými diváky.
13: Potkejte tváře televize Nova.
12: A užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
13: S Kristýnou Kloubkovou.
12: A Martinem Touvou.
13: Den s Novou naživo. Už tuto sobotu v Olomouci.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11, půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
15: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
16: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
17: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: Ladíš Rádio Metropole, u mikrofonu tě zdraví Lea. V Americe už to v těchto dnech neskutečně vře a atmosféra na stadionech je naprosto crazy. Světový šampionát jede na plné pecky a my tě nenecháme sedět na lavičce náhradníků. Chceš vědět, co se právě děje za velkou louží a jaké hvězdy zrovna boří internety? Zapni uši, dáváme ti exkluzivní fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Šampionát pokračuje už bez našich fotbalistů a jestli se na něj nechcete dívat, nemusíte. Běžte na bazén, jeďte na výlet, my už teď víme, kdo to celé vyhraje. Nejspíš. Možná. Říká vám něco jméno Joachim Clement? Německý ekonom, autor matematického modelu, který správně trefil vítěze posledních 3 mistrovství světa. Joachim ve svých výpočtech bere v úvahu velikost daného státu, jeho bohatství, fotbalovou tradici i postavení v žebříčku FIFA. No a kdo podle něj letos zvedne pohár?

0: Vitásek. Čistá jízda za vítězstvím. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
5: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2023.

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Se strojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Víc

0: balíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. Je pátek 26. června. Cyklistické závody v Uničově přinesly nové mistry České republiky v silniční časovce. Po třetí v řadě titul dobil favorizovaný Matyáš Vacek a vítězný hattrick třetím triumfem po sobě mezi ženami završila také Julia Kopecký. O víkendu se mistrovství České republiky v silniční cyklistice přesune do Jeseníku. Pojedou se závody s hromadným startem. Není vyloučeno, že kvůli očekávaným extrémním vedrům pořadatelé původně vypsané tratě zkrátí. Uvidíme.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Opravy na dopravní tepně Šumperska. Na silnici 11, která spojuje Šumpersko s Rýmařovem, se pracuje. Ředitelství silnic a dálnic aktuálně opravuje úsek mezi obcemi Olšany a Vyšehoří a příští týden od pondělí do čtvrtka tu bude úplná uzavírka. Jak píše web report.cz, ředitelství silnic a dálnic plánuje i opravu dalšího úseku silnice 11, tentokrát mezi Rapotínem a Sobotínem. Práce mají začít letos, ale termín ředitelství ještě upřesní po výběru dodavatele stavby.
1: Sport.
3: Fotbalový útočník Patrik Šik už nebude hrát za českou reprezentaci. Po vyřazení českých fotbalistů na mistrovství světa už po skupině ukončil reprezentační kariéru. 30-letý nejlepší střelec současného nároďáku oznámil, že rozhodnutí zvažoval delší dobu.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Až do neděle má být na Moravě pekelné vedro a my pro vás máme slova, která nás schladí alespoň v myšlenkách. Sníh, sněhulák, led, sněhová vánice, iglů. Pomohlo to? Víme, jak bude dnešní teploty 32 až 35, jasno, přechodně polojasno. Sluníčko bude pálit po celý víkend, v sobotu 36 stupňů, v neděli 38 a pocitovka po oba dva dny může být i jako 40. Tak na sebe dávejte pozor a užívejte si solárko zdarma.
0: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, na co dát v těchto vedrech na moravských benzínkách pozor na další pasažéry, kteří během vypnutého motoru, během tankování zůstanou v autě, když neběží motor, nejde klima a taky během těch pár minut jde teplota v kabině nahoru. Pozor zejména na naše děti. Páteční ranní provoz je v Olomouci, ve Šternberku, v Uničově, také v Moravské Třebové nebo v Lipníku bez vážných nehod a průjezdné jsou i hlavní dálniční tahy. Z toho máme radost a přejeme šťastnou páteční cestu s námi.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme pátek 26. června, svátek slaví Adrián a Adriana všechno nejlepší. Narozeniny má herec, kuchař i moderátor Ivan Vodochodský, americká zpěvačka Ariana Grande, nebo také herec Chris O'Donnell. Známe ho třeba jako Batmanova parťáka Robina, nebo jako agenta Kalena ze seriálu Námořní vyšetřovací služba LA. Přejeme všem, ať máte stejnou energii jako naše letní hity, co budou hrát. Je pátek 26. června.
0: Metropole právě dnes.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
7: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
8: Banana, papaj, papaj.
7: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
8: Bella.
7: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiér nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
8: Banana.
7: Více na olympiaolomouc.cz.
9: Rodina Nova vyráží za svými diváky.
10: Potkejte tváře televize Nova.
9: A užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
10: S Kristýnou Kloubkovou.
9: A Martinem Pouvou.
10: Den s Novou naživo. Už tuto sobotu v Olomouci.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Tohle je
13: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše fotbalové rádio, naše hráče už jsou z mistrovství světa doma a fotbalová veřejnost a pozornost se znovu obrací k české lize. Ta si tak sice ještě užívá letní pauzu, ale hráči rozhodně neleží na pláži, nabírají kondici, trénují, čekají přípravné zápasy a skládají se kádry na novou sezónu. Na telefonní lince je mluvčí Sigma Olomouc Jirka Fischer. Ahoj.
2: Ahoj Lukáši, dobrý den posluchačům.
1: Jirko, fanoušci se nás ptají logicky na změny v kádru, odchody, příchody. My víme, že se to turbulentně mění, tak jak jsme na tom teď koncem června v Sigmě.
2: Momentálně můžeme říct to, co už vlastně proběhlo i médii. Daniel Šturm odešel za rekordní sumu do pražské Slávie. Naopak se podařilo přivést islandského reprezentanta do 21 let Hilmira Mikaelsona, útočníka urostlého. A tak, jak říkáš, je to turbulentní ve fotbale. Na dalších posilách se pracuje, tak uvidíme, co přinesou následující dny.
1: Až se něco stane, dáme vědět. Jak teď vypadá letní režim hráčů? Co dělají? Co je před nimi v těch nejbližších dnech?
2: Dovolenou mají hráči za sebou, samozřejmě i během ní plnili individuální plány. Teď už se v těch vysokých teplotách potí tady v Olomouci, přípravu začali v pondělí na hřišti a polikají dávky trenérů. Teď je to hodně o běhání, o nabírání kondice a kluci makají, aby byli připraveni na start sezony.
1: Přípravné zápasy?
2: Přípravné zápasy nás čekají v tom prvním červencovém týdnu. Vlastně tři zápasy ve Slatinicích na tradičním místě, ve středu proti Skalici, potom v sobotu dvojzápas proti Banské Bystrici a Kroměříži. Přesné časy najdou fanoušci na našich stránkách sigmafotbal.cz.
1: No a fanoušci se právě ptají, co pro ně chystáte na stadionu v nové sezóně, kdy se opět potkáme na tribunách.
2: Poprvé v ligové soutěži se na tribunách můžeme potkat o víkendu 1. nebo 2. srpna při zápase proti Mladé Boleslavi. Tam ještě čekáme na to, jak se rozhodnou televizní stanice. Těch novinek samozřejmě bude dost. Jednou z nich, kterou bych určitě zmínil, je, že pokračuje spolupráce s fanoušky, kteří založili spolek Sigma Fans.

0: kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Jupí syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B, C, Z.
2: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
3: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
4: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: radu. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy!
1: Metropole.

0: Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin!
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme pro vás další zprávy. Voda v jezerech Poděbrady u Olomouce i na Plumlovské přehradě na Prostějovsku je vhodná ke koupání. To je dobrá zpráva v současném vedru od hygieniků týkající se velkých přírodních koupališť v regionu, hlavně před víkendem. Ohodnotili vzorky vody z Plumlovské přehrady z tohoto týdne na jedničku. Voda je vhodná ke koupání s minimálním rizikem zdravotních potíží. Stejně tak i na Poděbradech u Olomouce. Obě vodní plochy budou dál v létě procházet kontrolou. Končí školní rok a na základních a středních školách si žáci přebírají závěrečná vysvědčení. Vysvědčení dostává přes 1,5 milionu žáků a studentů a začnou jim prázdniny. Do lavic se školáci znovu vrátí v úterý 1. září. Užijte si léto. Britský král Karel III. Nebude bydlet v Buckinghamském paláci. A to ani po dokončení jeho 10leté rekonstrukce v příštím roce. Uvedli to královští představitelé. Tím se uzavírá asi 200 let dlouhá doba, kdy tato dominanta Londýna sloužila jako hlavní sídlo britského panovníka. Král Karel III. Se rozhodl pokračovat v bydlení v nedalekém Clarence House, kde žije dlouhodobě.
0: Sport.
3: Olomoucká rodečka Karolína Muchová zvládla na travnatém tenisovém turnaji WTA v Bad Homburgu postup do semifinále. Elitní tenistka zdolala Danku Tausonovou 2-1 na sety. O postup do finále se dnes utká po 15. hodině s Rumunkou Ruseovou.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Jdeme na počasí, až do konce týdne má být na Moravě takové vedro, že z moravských švestek snad bude kapat i slivovice. Víme, jak bude dnes jasno, přechodně polojasno, 32 až 35 stupňů. Slunce po celý víkend nesleze z oblohy, bude pálit. V sobotu 36, v neděli 38 stupňů a pocitovka po oba dva dny může být i jako 40. Super, sauna zdarma.
1: Radio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí a také jak se pije tady. Ano, kvůli horkům musíme hodně pít i za volantem. Pokud je před vámi delší cesta, vemte pro sebe i pro své další pasažéry v kabině velkou láhev vody. Provoz v Olomouci ve Šternberku v Kroměříži teď bez nehod, je to určitě i díky policejním hlídkám. Policie teď na bezpečný provoz dohlíží třeba na 253. kilometru dálnice z Olomouce na Mohelnici u Unčovic, také mezi Šternberkem a Moravským Berounem na průjezdu Horní Loděnicí nebo v Bystřici pod Hostýnem na kraji města u Euroojilky na Holešovské. Bezpečně vás provázíme pátečním provozem a přejeme pohodový den.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

za 236 milionů korun. Radní v úterý schválili studii, která poslouží jako podklad pro přípravu projektu. Na sociálních sítích o tom informoval primátor Čin náměstek Miloslav Tichý. Jinak fotbalisté první SK Prostějov mají za sebou start přípravy a také první přípravný zápas na novou sezónu v Šance.

Olomouc, jsou v něm hráči stopér Mikeš Cahel a záložníci Šimon Jalovičor a Matěj Kolařík. Pojďme se podívat taky do nejvyšší fotbalové soutěže. Fotbalová šance liga už má rozlosovaný ročník 2026-2027, no a Sigma do něj vstoupí zápasem v Jablonci.

0: Stigmy přestoupil Hyrmil Mikaelsson, jedná se o prvního hráče islandské národnosti v klubu. A prvoligovou Sigmu povede do příští sezóny Pavel Hapal. Realizační tým projde obměnou, především na pozici asistentů trenéra. Jeho nejbližšími spolupracovníky budou Jamie Monroy, Radoslav Bela a Filip Rydval. No a svůj rozpis na novou sezónu znají i olomoučtí hokejisté. Ti odstartují nový ročník Extraligy 16. září doma proti Spartě a následně o dva dny později změří v Plech aréně síly z Plzní. Tak to je sport na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Rádio Metropole a sport podle Štěpána.
2: Tvoje dopoledne.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Florcenter Holice vás zve do kavárny a motýlária.
2: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
1: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
2: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
1: Ve Florcentru Holice.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Tohle je Radio Mega.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
4: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u Podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.
5: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
6: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolá.

0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Jo, ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Metropole.
3: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jak se cítíme v Olomouci? Město spustilo nový web s pocitovými mapami. Na něm můžeme vidět, jak lidé vnímají místa ve městě, kde se cítí v bezpečí, kde jim něco chybí, co se jim tam nelíbí a nebo líbí. Výsledky pomohou při plánování budoucího rozvoje města. A samozřejmě na tento web můžeme přidávat i své zkušenosti.
4: Princip pocitových mapování je jednoduchý. Uživatel v mapě označí místo a přiřadí mu konkrétní pocit nebo zkušenost. Může jít například o oblíbené lokality, nebezpečná místa, problematickou dopravu, chybějící zeleň nebo oblasti s potenciálem pro zlepšení. Výsledkem je soubor dat, který doplňuje klasické statistiky o zkušenostech samotných obyvatel. A právě tyto výsledky portál prezentuje.
3: Vysvětluje mluvčí Olomouce Jan Horejš. Odkaz na pocitovou mapu Olomouce najdeme na webu olomouc.eu. Letní kino v Prostějově přinese pobavení, ale taky omezení. Město plánuje kvůli projekcím letního kina a stavbě aparatury během července uzavřít náměstí Tomáše Garrigua Masaryka pro dopravu. První uzavírka bude 13. a 14. července.
5: Pomoc z Česka pro Venezuelu. Jeho americká země přijala nabídku pomoci z České republiky. Do Venezuely odletí pomáhat po ničivém zemětřesení tým 68 českých záchranářů. Později je má následovat i česká zdravotnická jednotka. Počet potvrzených obětí středečního zemětřesení ve Venezuele v okolí Caracasu podle tamních úřadů vzrostl na 235. Nejméně 4300 dalších lidí utrpělo zranění a záchranáři pátrají po dalších přeživších v sutinách. Budov.
1: Sport.
5: Drtivým vítězstvím uzavřeli české hokejbalistky základní část na mistrovství světa v Ostravě. V posledním zápase skupiny přemohli Velkou Británii 17-0 a do vyřazovacích bojů postupují z prvního místa. V semifinále šampionátu vyzvou dnes ve 20 hodin 15 minut Slovensko.
2: Radio Metropole. To na sebe.
6: Do neděle má být na Moravě pekelné vedro a my pro vás máme slova, která nás schladí alespoň v myšlenkách. Sníh, sněhulák, led, sněhová vánice, iglů. Pomohlo to? Víme, jak bude dnešní teploty 32 až 35, jasno, přechodně polojasno. Sluníčko bude pálit po celý víkend, v sobotu 36 stupňů, v neděli 38 a pocitovka po oba dva dny může být i jako 40. Tak na sebe dávejte pozor a užívejte si solárko zdarma.
0: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
7: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na třídě kosmonautů u Alberta, taky v Hejčíně, v ulici na trati, kousek od toho železničního přejezdu. Hlídka je i na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova nebo v Prostějově za Olomouckou. Kontrolu můžeme potkat v Přerově na 9. května anebo na Přerovsku v Prosenicích na Grimovské. A máme hlášenou taky bouračku v Zábřehu, je to na Dlouhé, na té křižovatce u motelu, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je
2: Radio Metropole.

0: slevová akce vtedy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
2: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
3: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
4: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: Rodina Nova vyráží za svými diváky.
7: Potkejte tváře televize Nova.
6: A užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
7: S Kristýnou Kloubkovou
6: a Martinem Touvou.
7: Den s Novou naživo. Už tuto sobotu v Olomouci.
8: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u Podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.
9: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
10: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
12: Tohle je Radio Metropole.

0: vám vyrazit.
1: První prázdninový víkend bude plný akcí. Že jste o nich ještě neslyšeli? Pojďme si je zrekapitulovat. Kapela Čechomor míří do Olomouce. Bude tady letní open air odpoledne. Na Paloučku u SK Čechomoři už zítra. V olomoucké zoologické zahradě na Kopečku frčí letní fotosoutěž o nejhezčí mládě. Stavte se a vyfokte více na webu zoo. O víkendu si užijeme také divoký západ kousek od Olomouce. Na Hrubé vodě bude indiánská stezka, rýžování, zlatá jízda na koni, také velká kovbojská show. V rezortu na Hrubé vodě kousek od Olomouce už zítra. Hudám prázdniny a neb dětský den v Hanušovicích se chystá také zítra. Odpoledne plné zábavy pro malé i velké ve zdejším H-parku. Skákací hrad, nafukovací skluzavka, jumping i řetískáč v Hanušovicích už zítra v H-parku. A potkáme se i na koupácích, na Poděbradech, ve Šternberku, na Plumlovském přehradě. Zdravíme také na koupák do Litovle, do Loštic a nebo do Holešova.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to gól!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.

0: CZ. Děláme akce.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým v CZ.
5: Paraatletická elita opět v Olomouci. Je

0: najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude je fajn.
2: Letní kino Mostkovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Mostkovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
3: Na sobotu hásí tropické teploty? Přijďte se schladit a užít si rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, osvěžení od hasičů a prohlídka techniky, vodní mlha, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workout autové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
4: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
5: Rádio Metropole.
6: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě?

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď!
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: A jdeme na další zprávy. Při procházce smetanovými sady v Olomouci můžeme opět zahlédnout nohy trčící z místního jezírka. Jde o dílo Nohy z vody předního českého sochaře Kurta Gebauera. Socha zachycuje skotačení dětí ve vodě. Náraz dodávky do stánku v Přerově. Včera nezvládla jízdu v autě mladá žena, která jela po parkovišti u obchodního centra na ulici Želatovská. S dodávkou najela k pravému okraji cesty a zavadila o stánek se zmrzlinou.
4: Při nárazu došlo k malému pootočení zmrzlinového stánku. Vlivem toho popadalo na zem stánku zboží, které se nacházelo uvnitř. V jeho prostoru se nacházela také obsluha, která naštěstí neutrpěla žádnou újmu na zdraví. Dechová zkouška u řidičky byla negativní. Z naší strany byla nehoda vyřešena uložením blokové pokuty řidičce dodávky.
3: Říká k nehodě za policii komisařka Miluše Zajícová. Školáci dnes domů nosí vysvědčení a policie varuje rodiče před jeho sdílením na sociálních sítích. Dokument totiž obsahuje spoustu citlivých údajů. Rozhodně je potřeba skrýt rodné číslo, adresy či podpisy učitelů. Český výzkum ve vesmíru. Družice Kostka, kterou kompletně vyvinuli a sestavili studenti VUT v Brně, čeká ve startovacím modulu rakety Falcon 9 společnosti SpaceX na svůj let do vesmíru. Na oběžnou dráhu zamíří v červenci. Jejím úkolem bude měření rádiového rušení na nízké orbitě Země.
0: Sport.
3: Prestižní hokejová soutěž NHL by se mohla v zámoří rozrůst o 30. tým. Hovoří se o druhém klubu z Texasu. V lize již působí Dallas Stars a další celek by mohl najít působiště v Houstonu nebo v Austinu.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Na Moravě dál téměř 100% azuro s teplotami kolem 35 stupňů. O víkendu to bude ještě víc, 37 a v neděli možná i 40. Tyhle velmi vysoké teploty představují výraznou zátěž pro náš organismus a zvyšují riziko přehřátí i dehydratace. Takže stále si hlídáme pitný režim a pokud možno zkusíme omezit pobyt na přímém sluníčku.
1: Radio Metropole. Za volantem.
5: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na okružní, kousek od garáží a taky na Pavlovické. Máme hlášenou nehodu osobáku na Přerovsku u obce Soběchleby. Teď je tu kyvadlový provoz jedním pruhem. Komplikace taky na trase Troubky Vlkoš po nehodě osobního auta s dodávkou. Tvoří se tu kolony a porouchaný nákladák máme hlášený na D1 u Vyškova na 226. kilometru kousek od té Molky a na D1 taky odstavená dodávka na exitu Bělotín. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Slunce, seno, tropiko, zase budeme s rádiem Metropolem dodržovat pitný režim a pak je to na tobě. Opalovačka, koupačka anebo schovávačka ve stínu. Každopádně teď v hodině mezi 11. a 12. dáme tradičně polední meníčka z Olomouce, takže jdeme na to. Kinoa s restovanou brokolicí a sojou anebo kiš s modrým sýrem a cuketou. Tak to na nás čeká v restauraci. Koza zůstala celá. Je tady taky vstruh na roštu, smažený květák, selská bašta nebo maďarský hovězí guláš, dneska u Morousů. Svíčková, kuřecí cordon bleu anebo boloňské špagety, dnes u Červeného volka na Dolním náměstí a máme tu i mexickou tortilu s trhaným vepřovým masem anebo ražniči v baseball pubu na Lascích. Taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza, dneska jsou to kuřecí kousky v česnekovém těstíčku, brinzové halušky se smaženou cibulkou nebo alpský knedlík plněný povidly s mákem a s vanilkovým krémem. Jinak další polední menu určitě najdeš na olomouc.cz, tak se mrkni a vyber si. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie tady u nás na Rádiu Metropole.
0: Meníčka v Metropoli. Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
2: Banana, papaj, papaj.
0: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
2: Bella.
0: A navíc, celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a Monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
2: Banana.
0: Více na olympiaolomouc.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
8: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
7: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
10: Rodina Nova vyráží za svými diváky.
11: Potkejte tváře televize Nova.
10: A užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
11: S Kristýnou Kloubkovou
10: a Martinem Touvou.
11: Den s Novou naživo. Už tuto sobotu v Olomouci.
0: Posloucháš? Radio Metropole.

0: součástí skvělé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: Ladíš Rádio Metropole, u mikrofonu tě zdraví Lea. V Americe už to v těchto dnech neskutečně vře a atmosféra na stadionech je naprosto crazy. Světový šampionát jede na plné pecky a my tě nenecháme sedět na lavičce náhradníků. Chceš vědět, co se právě děje za velkou louží a jaké hvězdy zrovna boří internety? Zapni uši, dáváme ti exkluzivní fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Šampionát pokračuje už bez našich fotbalistů a jestli se na něj nechcete dívat, nemusíte. Běžte na bazén, jeďte na výlet, my už teď víme, kdo to celé vyhraje. Nejspíš. Možná. Říká vám něco jméno Joachim Clement? Německý ekonom, autor matematického modelu, který správně trefil vítěze posledních 3 mistrovství světa. Joachim ve svých výpočtech bere v úvahu velikost daného státu, jeho bohatství, fotbalovou tradici i postavení v žebříčku FIFA. No a kdo podle něj letos zvedne pohár pro mistry světa? Chvilka napětí. Mělo by to být Nizozemsko. Tak schválně, vyjde to Clementovi i po čtvrté, nebo bude tentokrát matematika na fotbal krátká?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.

0: Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
0: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
2: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2020.

0: týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tohle je Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Zákaz rozdělávání ohně. Až do odvolání od pátku platí v Olomouckém kraji zákaz rozdělávání ohňů v přírodě, pálení klestí nebo používání pyrotechniky. Rozhodnutí v období nebezpečí požárů kvůli suchu vydal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Vedro a dítě zamčené v rozpáleném autě. I přes četná varování k této život ohrožující situaci stále dochází. Ve čtvrtek popoledni pomáhali ven dítěti zamčenému v autě strážníci v Prostějově na Anenské ulici. Zákaznice si na parkovišti před místním supermarketem nešťastnou náhodou zabouchla osobní auto, ve kterém zůstalo malé dítě. Hlídka městské policie vyjela na místo okamžitě po oznámení.
3: Vzhledem k okolnostem a na žádost majitelky vozidla přistoupil strážník k rozbití levého zadního bočního okénka, aby nedošlo ke zranění dítěte a bylo možné ho co nejrychleji a nejbezpečněji vyprostit. Po otevření vozidla si dítě převzala matka, která uvedla, že ji následně nechá preventivně vyšetřit dětským lékařem.
2: Sdělila k případu za městskou policii Prostějov Tereza Greplová. A dodává?
3: Městská policie připomíná, že zejména v letních měsících může teplota uvnitř vozidla během několika minut dosáhnout životu nebezpečných hodnot. Nikdy proto nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru, a to ani na krátkou dobu.
2: A už se ví, kdy budou říjnové volby. Volby do třetiny senátu a obecních zastupitelstev se z rozhodnutí prezidenta uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října. Podle zákona se volby konají první říjnový týden.
1: Sport.
2: Mistrovství světa ve fotbale v Americe trhlo během čtvrtka rekord. Po dosavadních zápasech padl rekord v počtu gólů vstřelených na jednom šampionátu. Už ve čtvrtek padlo 177 branek. Dosavadní rekord z roku 2022 byl 172 gólů.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Víme, jak bude, víme, že horká vlna ze Sahary úřaduje taky u nás. Ano, dneska by mělo být 35 stupňů, o víkendu 37 až 40. Mimochodem, může za to jev, který se nazývá tepelná kupole. Hromadí se v ní horký vzduch jako pod pokličkou a brání přílivu studenější fronty a oblačnosti. Nicméně je tu i dobrá zpráva. Změna má přijít na začátku nového týdne. V pondělí bude maximálně 30, v úterý dokonce jenom 25 stupňů. A do toho čekáme občas i nějaké ty přehánky anebo bouřky.
5: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na té Přerovské výpadovce poblíž Olympie, taky v Prostějově na Konečné, v Mostkovicích na Prostějovské a nebo v Letovicích na Pražské. Bouračku osobáku teď momentálně dořešujeme na Přerovsku u obce Soběchleby a nehodu dvou aut máme teď na Svitavsku, na silnici 43 u Březové nad Svitavou. Je to kousek od toho parkoviště Týráků, takže projíždíme tudy opatrně a my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Florcenter Holice
2: vás zve do kavárny a motýlária.
3: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
2: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
3: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
1: Ve Florcentru Holice.
4: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Posloucháš?
12: Radio Metropole.

generace. Spojujeme generace. Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace. Metropol.

0: Tomáš. Metropole právě dnes.
1: Máme pátek 26. června, svátek slaví Adrián a Adriana všechno nejlepší. Narozeniny má herec, kuchař i moderátor Ivan Vodochodský, americká zpěvačka Ariana Grande, nebo také herec Chris O'Donnell. Známe ho třeba jako Batmanova parťáka Robina, nebo jako agenta Kalena ze seriálu Námořní vyšetřovací služba LA. Přejeme všem, ať máte stejnou energii jako naše letní hity, co budou hrát. Je pátek 26. června.
0: Metropole právě dnes.
2: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
3: Firma Havelka, uhelná skladí, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
4: To ono je to pravda.
5: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
7: Já chci hot dog.
8: Já mám chuť.

0: matcha latte.
1: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách, pojďte si je poslechnout. Jízda v městské hromadné dopravě v Olomouci bývá klimatizovaná. Je to pomoc v horku. U klimatizovaných vozidel městské hromadné dopravy v Olomouci bude v létě zachován režim otevírání dveří na znamení. Podle dopravního podniku to pomáhá udržet nízkou teplotu ve vozech. Cestující se ochladí v 18 tramvajích typu Evo a v 10 nových autobusech. Jde o část celkových 78 autobusů a 70 tramvají. Podíl klimatizovaných vozů MHD v Olomouci ale poroste. Příští rok dopravní podnik očekává ještě 8 nových tramvají. V lepší situaci jsou řidiči v olomoucké městské hromadné dopravě. Ti mají klimu skoro ve všech kabinách.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Od nás víte o případu úmrtí staršího muže v městských lázních v Prostějově. Stalo se to ve středu, muž zemřel po kolapsu. Na místo po oznámení situace rychle přijeli strážníci a snažili se muže oživit. Nepodařilo se.
4: Strážníci dorazili na místo do 2 minut od oznámení a bezprostředně po příjezdu zahájili resuscitaci za využití AED. V resuscitaci následně pokračovali společně s posádkou zdravotnické záchranné služby, lékařem, hasiči a policií České republiky. Přes maximální úsilí všech zasahujících se bohužel nepodařilo obnovit životní funkce 73-letého muže, který na místě zemřel.
3: Doplňuje nově k události mluvčí městské policie Prostějov Tereza Greplová. Cenové stropy pumpaři dodržují. Česko stropy na benzín a naftu uplatňuje od dubna. Specializovaný finanční úřad provedl 3040 kontrol a překročení stropu odhalil jen ve 32 případech. Prodejcům za to hrozí pokuty. Vláda cenové stropy na pohonné hmoty zavedla v dubnu po zdražení ropy kvůli válce v Iránu. Ministerstvo financí limity vyhlašuje denně. Dnes stojí nafta maximálně 36 korun a 22 haléřů za litr a benzín 40 korun a 42 haléřů za litr. Stropy mají platit do konce června.
0: Sport.
3: Do vyřazovací fáze vstupují české týmy na mistrovství světa v hokejbale. Mužská reprezentace se předvede dnes ve čtvrtfinále v 17:45 proti Velké Británii a české hokejbalistky hrají semifinálový střet od 20 hodin 15 minut a bude to derby se Slovenskem.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
0: Radio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. Na Moravě dál sluníčko a k tomu dneska zhruba 35 stupňů a stále platím, že o tomto víkendu naměříme 37 až 40. A jak můžeme tyhle ty horké dny zvládnout víc v pohodě? Na osvěžení je ideální voda s mátou. Ta prý dokáže velmi efektivně zmírnit následky tropických teplot. Tak vyzkoušíme a uvidíme.
0: Radio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že pozor bychom si měli dávat na dálnici D35 Olomouc-Mohelnice, jak je sjezd na Skrbeň. U té benzinky tady máme hromadnou nehodu, 3 osobáky a dodávka. Teď je tu neprůjezdný pravý pruh a tvoří se tu i kolony. Nehodu 2 aut máme v Bruntále na Květné, je to kousek od křižovatky s ulicí U Potoka a Ťukanec 2 osobáků ještě dořešujeme na Svitavsku, na silnici 43 u Březové nad Svitavou. Tady je to kousek od toho parkoviště Týráků. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Radio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u Podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.
6: Rodina Nova vyráží za svými diváky.
7: Potkejte tváře televize Nova.
6: A užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
7: S Kristýnou Kloubkovou.
6: A Martinem Touvou.
7: Den s Novou naživo. Už tuto sobotu v Olomouci.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
10: Posloucháš?
11: Radio Metropole.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše fotbalové rádio, naše hráče už jsou z mistrovství světa doma a fotbalová veřejnost a pozornost se znovu obrací k české lize. Ta si tak sice ještě užívá letní pauzu, ale hráči rozhodně neleží na pláži, nabírají kondici, trénují, čekají přípravné zápasy a skládají se kádry na novou sezónu. Na telefonní lince je mluvčí Sigma Olomouc Jirka Fischer. Ahoj.
2: Ahoj Lukáši, dobrý den posluchačům.
1: Jirko, fanoušci se nás ptají logicky na změny v kádru, odchody, příchody. My víme, že se to turbulentně mění, tak jak jsme na tom teď koncem června v Sigmě?
2: Momentálně můžeme říct to, co už vlastně proběhlo i médii. Daniel Šturm odešel za rekordní sumu do pražské Slávie. Naopak se podařilo přivést islandského reprezenta do 21 let Hilmira Mikaelsona, útočníka urostlého. A tak, jak říkáš, je to turbulentní ve fotbale. Na dalších posilách se pracuje, tak uvidíme, co přinesou následující dny.
1: Až se něco stane, dáme vědět, jak teď vypadá letní režim hráčů, co dělají, co je před nimi v těch nejbližších dnech.
2: Dovolenou mají hráči za sebou, samozřejmě i během ní plnili individuální plány. Teď už se v těch vysokých teplotách potí tady v Olomouci, přípravu začali v pondělí na hřišti a polikají dávky trenérů. Teď je to hodně o běhání, o nabírání kondice a kluci makají, aby byli připraveni na start sezony.
1: Přípravné zápasy?
2: Přípravné zápasy nás čekají v tom prvním červencovém týdnu. Vlastně tři zápasy ve Slatinicích na tradičním místě, ve středu proti Skalici, potom v sobotu dvojzápas proti Banské Bystrici a Kroměříži. Přesné časy najdou fanoušci na našich stránkách sigmafotbal.cz.
1: A fanoušci se právě ptají, co pro ně chystáte na stadionu v nové sezóně, kdy se opět potkáme na tribunách.
2: Poprvé v ligové soutěži se na tribunách můžeme potkat o víkendu 1. nebo 2. srpna při zápase proti Mladé Boleslavi. Tam ještě čekáme na to, jak se rozhodnou televizní stanice. Těch novinek samozřejmě bude dost. Jednou z nich, kterou bych určitě zmínil, je, že pokračuje spolupráce s fanoušky, kteří založili spolek Sigma Fans. Zavedli jsme rodinný sektor na tribuně Karla Bricknera. Těch věcí bude určitě během sezóny spousty, ať už jde o fanzóny a další věci.
1: Říká Jiří Fischer z SK Sigma Olomouc. Děkujeme za aktuální novinky z klubu. Jako mediální partner Sigmy se už těšíme, až se znovu roztočí ten ligový kolotoč a budeme fandit společně. Jirko, děkujeme, hezký den a pohodový víkend. Ahoj.
2: Rádo se stalo, Lukáši. Ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Pozor, velká slevová akce vtedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
5: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: sezóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne.

0: Silné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
1: Na sobotu hlásí tropické teploty? Přijďte se schladit a užít si rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, osvěžení od hasičů a prohlídka techniky, vodní mlha, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workout autové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
2: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.

0: Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Radio Metropole
0: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: A jdeme na další zprávy. Při procházce smetanovými sady v Olomouci můžeme opět zahlédnout nohy trčící z místního jezírka. Jde o dílo z nohy z vody předního českého sochaře Kurta Gebauera. Socha zachycuje skotačení dětí ve vodě. Náraz dodávky do stánku v Přerově. Včera nezvládla jízdu v autě mladá žena, která jela po parkovišti u obchodního centra na ulici Želatovská. S dodávkou najela k pravému okraji cesty a zavadila o stánek se zmrzlinou.
4: Při nárazu došlo k malému pootočení zmrzlinového stánku. Vlivem toho popadalo na zem stánku zboží, které se nacházelo uvnitř. V jeho prostoru se nacházela také obsluha, která naštěstí neutrpěla žádnou újmu na zdraví. Dechová zkouška u řidičky byla negativní. Z naší strany byla nehoda vyřešena uložením blokové pokuty řidičce dodávky.
3: Říká k nehodě za policii komisařka Miluše Zajícová. Školáci dnes domů nosí vysvědčení a policie varuje rodiče před jeho sdílením na sociálních sítích. Dokument totiž obsahuje spoustu citlivých údajů. Rozhodně je potřeba skrýt rodné číslo, adresy či podpisy učitelů. Český výzkum ve vesmíru. Družice Kostka, kterou kompletně vyvinuli a sestavili studenti VUT v Brně, čeká ve startovacím modulu rakety Falcon 9 společnosti SpaceX na svůj let do vesmíru. Na oběžnou dráhu zamíří v červenci. Jejím úkolem bude měření rádiového rušení na nízké orbitě Země.
1: Sport.
3: Prestižní hokejová soutěž NHL by se mohla v zámoří rozrůst o 30. tým. Hovoří se o druhém klubu z Texasu. V lize již působí Dallas Stars a další celek by mohl najít působiště v Houstonu nebo v Austinu.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Víme, jak bude. Na Moravě dál téměř 100% azuro s teplotami kolem 35 stupňů. O víkendu to bude ještě víc, 37 a v neděli možná i 40. Tyhle velmi vysoké teploty představují výraznou zátěž pro náš organismus a zvyšují riziko přehřátí i dehydratace. Takže stále si hlídáme pitný režim a pokud možno zkusíme omezit pobyt na přímém sluníčku.
6: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Díky moc, že i v tomhle vedru vysíláte dopravu s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Dolní Novosadské, taky ve Vsisku na Olomoucké a nebo v Topolanech u svatého Jana. Kontrolu můžeme potkat i v Prostějově, na Konečné a nebo na Brněnské. Tady tradičně číhají u hřbitova. Jinak nehodu nákladňáku máme hlášenou na Blanensku na silnici 43 na trase Černá hora Milonice a pozor v Kroměříži v místní části Kotojedy u toho kruháče. Tady máme srážku osoba s motorkářem. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Jupí syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Rodina Nova vyráží za svými diváky.
5: Potkejte tváře televize Nova.
4: A užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
5: S Kristýnou Kloubkovou.
4: A Martinem Touvou.
5: Den s Novou naživo. Už tuto sobotu v Olomouci.

0: Děláme akce.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například proud, obrať proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Od nás už víte, že v neděli může být až 40 stupňů. Jak píše Report.cz, v našem regionu tak aktuálně dál platí výstraha před vysokými teplotami a také striktní zákaz rozdělávání ohně. Olomoucká pevnost Poznání láká do vesmíru. Na léto je připravený jedinečný program Trénuj jako astronaut. Jak může vypadat takový astronautický výcvik, tak to zjistíme na webu pevnostpoznání.cz. A protože letní sezóna je tady se vším všudy, tak my můžeme vybrat ta nejkrásnější místa a taky ty nejlepší zážitky pro cestování po Olomouckém kraji. Takže podpoříme své favority do konce července, a to na webu www.cenykraje.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
4: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
1: Letní kino Mostkovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Mostkovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Více informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
5: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku.

0: Metropole.
1: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme pro vás další zprávy. Voda v jezerech Poděbrady u Olomouce i na Plumlovské přehradě na Prostějovsku je vhodná ke koupání. To je dobrá zpráva v současném vedru od hygieniků týkající se velkých přírodních koupališť v regionu, hlavně před víkendem. Ohodnotili vzorky vody z Plumlovské přehrady z tohoto týdne na jedničku. Voda je vhodná ke koupání s minimálním rizikem zdravotních potíží, stejně tak i na Poděbradech u Olomouce. Obě vodní plochy budou dál v létě procházet kontrolou.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Opravy na dopravní tepně Šumperska. Na silnici 11, která spojuje Šumpersko s Rýmařovem, se pracuje. Ředitelství silnic a dálnic aktuálně opravuje úsek mezi obcemi Olšany a Vyšehoří a příští týden od pondělí do čtvrtka tu bude úplná uzavírka. Jak píše web report.cz, ředitelství silnic a dálnic plánuje i opravu dalšího úseku silnice 11, tentokrát mezi Rapotínem a Sobotínem. Práce mají začít letos, ale termín ředitelství ještě upřesní po výběru dodavatele stavby. Britský král Karel III. Nebude bydlet v Buckinghamském paláci, a to ani po dokončení jeho desetileté rekonstrukce v příštím roce, uvedli to královští představitelé. Tím se uzavírá asi 200 let dlouhá doba, kdy tato dominanta Londýna sloužila jako hlavní sídlo britského panovníka. Král Karel III. Se rozhodl pokračovat v bydlení v nedalekém Clarence House, kde žije dlouhodobě.
0: Sport.
3: Olomoucká rodečka Karolína Muchová zvládla na travnatém tenisovém turnaji WTA v Bad Homburgu postup do semifinále. Elitní tenistka zdolala Danku Tausonovou 2-1 na sety. O postup do finále se dnes utká po 15. hodině s Rumunkou Ruseovou.
1: WhatsApp Metropole 3 7 742 627. Hlasovky, videa, fotky 3 7 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude, víme, že horká vlna ze Sahary úřaduje, tak i u nás. Ano, dneska by mělo být 35 stupňů, o víkendu 37 až 40. Mimochodem, může za to jev, který se nazývá tepelná kupole. Hromadí se v ní horký vzduch jako pod pokličkou a brání přílivu studenější fronty a oblačnosti. Nicméně je tu i dobrá zpráva. Změna má přijít na začátku nového týdne. V pondělí bude maximálně 30, v úterý dokonce jenom 25 stupňů. A do toho čekáme občas i nějaké ty přehánky anebo bouřky.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že větší bouračka se teď řeší v Olomouci na křižovatce Švajcerova Polská. Je to osobní auto s nákladňákem, jinak policejní hlídku máme v Olomouci hlášenou na Velkomoravské, v Droždíně na podplukovníka Sochora a nebo v Prostějově na Konečné. Ještě se podíváme na Blanensko, tady nám dopravu stále komplikuje nehoda nákladňáku na silnici 43 na trase Černá hora Milotice. Momentálně je to neprůjezdné a osobák skončil v příkopu na Mohelnici na průjezdu obcí Libivá. Je to kousek od té zmrzliny u Čápa. Tak hlavně šťastnou cestu a dobře dojeďte.
5: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.
0: Radio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Radio Metropole, to je muzika a energie a taky informace ze světa sportu. Pojďme na ně. Olomoucká radnice chystá v městské části Nemilany stavbu sportovní haly pro míčové sporty zhruba za 236 milionů korun. Radní v úterý schválili studii, která poslouží jako podklad pro přípravu projektu. Na sociálních sítích o tom informoval primátor Čin náměstek Miloslav Tichý. Jinak fotbalisté první SK Prostějov mají za sebou start přípravy a také první přípravný zápas na novou sezónu v Šance národní fotbalové lize. V Brně prohráli se Zbrojovkou 1-4 a pod vedením nového trenéra Bohuslava Pilného se tvoří obměněný kádr. V rámci pokračující spolupráce se Sigmou Olomouc jsou v něm hráči stopér Mikeš Cahel a záložníci Šimon Jalovičor a Matěj Kolařík. Pojďme se podívat taky do nejvyšší fotbalové soutěže. Fotbalová Šance liga už má rozlosovaný ročník 2026-2027.

0: dosti v klubu. A prvoligovou Sigmu povede do příští sezóny Pavel Hapal. Realizační tým projde obměnou, především na pozici asistentů trenéra. Jeho nejbližšími spolupracovníky budou Jamie Monroy, Radoslav Bela a Filip Rydval. No a svůj rozpis na novou sezónu znají i olomoučtí hokejisté. Ti odstartují nový ročník Extraligy 16. září doma proti Spartě a následně o dva dny později změří v Plech aréně síly z Plzní. Tak to je sport na Metropoli a už teď další várka muziky a energie.
1: Rádio Metropole a sport podle Štěpána. Rádio Metropole, Metropole. Odpoledne ve městě.

0: spousta exotických motýlů na dosah ruky.
1: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
0: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
2: Ve Florcentru Holice.
3: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled. Proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD.

0: 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: rána.
1: Tohle je
2: Radio Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
1: Největší hity 80. a 90. let.
2: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
1: Rádio.

0: Zoologické zahradě na Kopečku frčí letní fotosoutěž o nejhezčí mládě. Stavte se a vyfokte více na webu zoo. O víkendu si užijeme také divoký západ kousek od Olomouce na Hrubé vodě. Bude indiánská stezka, rýžování, zlatá jízda na koni, také velká kovbojská show v rezortu na Hrubé vodě kousek od Olomouce už zítra. Hurá prázdniny a neb dětský den v Hanušovicích se chystá také zítra. Odpoledne plné zábavy pro malé i velké ve zdejším háparku, skákací hrad, nafukovací skluzavka, jumping i řetí skáč v Hanušovicích už zítra v háparku a potkáme se i na koupácích, na Poděbradech, ve Šternberku, na Plumlovském přehradě. Zdravíme také na koupák do Litovle, do Loštic a nebo do Holešova.
1: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.

0: Blíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
3: Na sobotu hásí tropické teploty, přijďte se schladit a užít si rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, osvěžení od hasičů a prohlídka techniky, vodní mlha, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workout autové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
4: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
5: Rodina Nova vyráží za svými diváky.
6: Potkejte tváře televize Nova.
5: A užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
6: S Kristýnou Kloubkovou.
5: A Martinem Pouvou.
6: Den s Novou naživo. Už tuto sobotu v Olomouci.
7: Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

trauma. I even said sorry to your mama.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Pojďte si je poslechnout. Jízda v městské hromadné dopravě v Olomouci bývá klimatizovaná. Je to pomoc v horku. U klimatizovaných vozidel městské hromadné dopravy v Olomouci bude v létě zachován režim otevírání dveří na znamení. Podle dopravního podniku to pomáhá udržet nízkou teplotu ve vozech. Cestující se ochladí v 18 tramvajích typu Evo a v 10 nových autobusech. Jde o část celkových 78 autobusů a 70 tramvají. Podíl klimatizovaných vozů MHD v Olomouci ale poroste. Příští rok dopravní podnik očekává ještě 8 nových tramvají. V lepší situaci jsou řidiči v olomoucké městské hromadné dopravě. Ti mají klimu skoro ve všech kabinách.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Od nás víte o případu úmrtí staršího muže v městských lázních v Prostějově. Stalo se to ve středu, muž zemřel po kolapsu. Na místo po oznámení situace rychle přijeli strážníci a snažili se muže oživit. Nepodařilo se.
2: Strážníci dorazili na místo do 2 minut od oznámení a bezprostředně po příjezdu zahájili resuscitaci za využití AED. V resuscitaci následně pokračovali společně s posádkou zdravotnické záchranné služby, lékaře, hasiči a policii České republiky. Přes maximální úsilí všech zasahujících se bohužel nepodařilo obnovit životní funkce 73-letého muže, který na místě zemřel.
1: Doplňuje nově k události mluvčí městské policie Prostějov Tereza Greplová. Cenové stropy pumpaři dodržují. Česko stropy na benzín a naftu uplatňuje od dubna. Specializovaný finanční úřad provedl 3040 kontrol a překročení stropu odhalil jen ve 32 případech. Prodejcům za to hrozí pokuty. Vláda cenové stropy na pohonné hmoty zavedla v dubnu po zdražení ropy kvůli válce v Iránu. Ministerstvo financí limity vyhlašuje denně. Dnes stojí nafta maximálně 36 korun a 22 haléřů za litr a benzín 40 korun a 42 haléřů za litr. Stropy mají platit do konce června.
0: Sport.
1: Do vyřazovací fáze vstupují české týmy na mistrovství světa v hokejbale. Mužská reprezentace se předvede dnes ve čtvrtfinále v 17:45 proti Velké Británii a české hokejbalistky hrají semifinálový střet od 20:15 a bude to derby se Slovenskem.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Červnu, když více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. To je pranostika na tento měsíc. A zdá se, že o vinnou úrodu se letos nemusíme bát. Víme, jak bude. Sluníčko nám dneska dál bude svítit z jasné oblohy. Teplotní maxima dosahují 32 až 35 stupňů. Teplá pak bude i dnešní noc. Vytáhněte vějíře a klimatizace, zítra odborníci očekávají až 37 stupňů. V neděli dokonce až 39.
4: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Na odstavené auto si dáme v Olomouci pozor v ulici Rolsberská. Pomalu pojedeme taky kolem nehody nákladního auta na cestě mezi Kuřimí a Černou horou. Jezdí se tu kyvadlově jedním jízdním pruhem, tak počítáme s případným zdržením. Bouračku nám hlásí taky obec Kunštát na náměstí Krále Jiřího. Projet tudy je možné, ale s opatrností. Na policejní hlídku si dáme pozor na D35 na exitu Mohelnice Jih, v Moravském Berouně v ulici Opavská a taky v Bruntále v ulici Dukelská. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Rádio Metropole.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Metropole. Taneční rádio z

0: dalších dodavatel. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude je fajn. Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M3 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
8: Tohle je Radio.

0: tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy!
1: Metropole.

0: Šampionát pokračuje už bez našich fotbalistů a jestli se na něj nechcete dívat, nemusíte. Běžte na bazén, jeďte na výlet, my už teď víme, kdo to celé vyhraje. Nejspíš. Možná. Říká vám něco jméno Joachim Clement, německý ekonom, autor matematického modelu, který správně trefil vítěze posledních 3 mistrovství světa. Joachim ve svých výpočtech bere v úvahu velikost daného státu, jeho bohatství, fotbalovou tradici i postavení v žebříčku FIFA. No a kdo podle něj letos zvedne pohár pro mistry světa? Chvilka napětí. Mělo by to být Nizozemsko. Tak schválně, vyjde to Clementovi i po čtvrté, nebo bude tentokrát matematika na fotbal krátká?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
2: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedině

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Víc

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: A jdeme na další zprávy. Při procházce smetanovými sady v Olomouci můžeme opět zahlédnout nohy trčící z místního jezírka. Jde o dílo Nohy z vody předního českého sochaře Kurta Gebauera. Socha zachycuje skotačení dětí ve vodě. Náraz dodávky do stánku v Přerově. Včera nezvládla jízdu v autě mladá žena, která jela po parkovišti u obchodního centra na ulici Želatovská. S dodávkou najela k pravému okraji cesty a zavadila o stánek se zmrzlinou.
4: Při nárazu došlo k malému pootočení zmrzlinového stánku. Vlivem toho popadalo na zem stánku zboží, které se nacházelo uvnitř. V jeho prostoru se nacházela také obsluha, která naštěstí neutrpěla žádnou újmu na zdraví. Dechová zkouška u řidičky byla negativní. Z naší strany byla nehoda vyřešena uložením blokové pokuty řidičce dodávky.
3: Říká k nehodě za policii komisařka Miluše Zajícová. Školáci dnes domů nosí vysvědčení a policie varuje rodiče před jeho sdílením na sociálních sítích. Dokument totiž obsahuje spoustu citlivých údajů. Rozhodně je potřeba skrýt rodné číslo, adresy či podpisy učitelů. Český výzkum ve vesmíru. Družice Kostka, kterou kompletně vyvinuli a sestavili studenti VUT v Brně, čeká ve startovacím modulu rakety Falcon 9 společnosti SpaceX na svůj let do vesmíru. Na oběžnou dráhu zamíří v červenci. Jejím úkolem bude měření rádiového rušení na nízké orbitě Země.
5: Sport. Bývalá hvězda sjezdového lyžování Boudy Miller má po problémech s policií klid. Amerického olympijského vítěze sice začátkem června zatkli kvůli podezření zdržení halucinogenních hub, státní zastupitelství ale teď všechna obvinění stáhlo. Slavný lyžař od začátku tvrdil, že je nevinný a žádné drogy u sebe neměl. Informuje o tom i dnes.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
6: Víme, jak bude. Čeká nás opravdu teplý víkend. Zítra můžeme naměřit 34 až 37 stupňů. V neděli pak nejvyšší teploty dosáhnou i 39. Na celé Hané odborníci před vysokými teplotami varují, radí omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Výstrahy máme taky před nebezpečím vzniku požáru. V přírodě proto nebudeme raději manipulovat s otevřeným ohněm. Ochlazení by mohlo přijít v nadcházejícím týdnu v úterý.
0: Rádio Metropole za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu hladkou, jen na policejní hlídky si dáme pozor v ulicích Velkomoravská a Dolní Hejšínská. Stojí taky v Černé hoře na náměstí Míru, na D35 na exitu Unšovice, na D1 na exitu Hulín Západ a taky ve Zlíně v ulici Mezilesí. Opatrně pojedeme taky kolem havárie osobáku na Mohelnicku na průtahu obcí Libivá. Tak bezpečnou cestu, to vám přeje celý náš rádiový tým.
1: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
2: Rodina Nova vyráží za svými diváky.
3: Potkejte tváře televize Nova.
2: A užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
3: S Kristýnou Kloubkovou.
2: A Martinem Touvou.
3: Den s Novou naživo. Už tuto sobotu v Olomouci.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tohle je
6: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
0: Metropole.

0: herečka Ariana Grande, nebo také herec Chris O'Donnell. Známe ho třeba jako Batmanova parťáka Robina, nebo jako agenta Kalena ze seriálu Námořní vyšetřovací služba LA. Přejeme všem, ať máte stejnou energii jako naše letní hity, co budou hrát. Je pátek 26. června.
1: Metropole právě dnes.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
6: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
8: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny.

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 18 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Zákaz rozdělávání ohně. Až do odvolání od pátku platí v Olomouckém kraji zákaz rozdělávání ohňů v přírodě, pálení klestí nebo používání pyrotechniky. Rozhodnutí v období nebezpečí požárů kvůli suchu vydal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Brašna na notebook v zaparkovaném autě zlákala zloděje v Prostějově. Rozbil okénko a tašku ukradl. Uvnitř ale našel jen dokumenty a powerbanku za 800 korun. Škoda na autě se přitom vyšplhala na 10 000 korun. Pachatel teď riskuje až 2 roky vězení, píše prostějovský deník.
1: A už se ví, kdy budou říjnové volby. Volby do třetiny senátu a obecních zastupitelstev se z rozhodnutí prezidenta uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října. Podle zákona se volby konají první říjnový týden.
2: Sport.
1: Mistrovství světa ve fotbale v Americe trhlo během čtvrtka rekord. Po dosavadních zápasech padl rekord v počtu gólů vstřelených na jednom šampionátu. Už ve čtvrtek padlo 177 branek. Dosavadní rekord z roku 2022 byl 172 gólů.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Víme, jak bude. Čeká nás teplá noc, ale rozhodně ne tolik jako dnešní tropický den. Rtuť teploměru by měla klesnout k 16 až 20 stupňům. Tak si otevřeme okna, abychom si trochu ochladili byt. Slunce nám dneska zajde ve 21 hodin a 2 minuty. Sobota pro nás připravuje opět slunečno a teploty v maximech až na 37 stupních. Foukat by nám mělo jen slabě.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci je doprava úplně hladká. To už ale neplatí třeba na D35 na trase Lipník-Olomouc mezi exity Lipník, Bohuslávky a Velký Újezd. Stojí tu porouchané auto, které překáží na silnici, průjezd je možný, ale se zvýšenou opatrností. Podobnou situaci pak řešíme taky na D1 na trase Ostrava-Přerov před exitem Bělotín. Hlásíte nám taky policejní hlídky, jsou v Černé Hoře na náměstí Míru a v ulici Svitavská. Na D1 na exitu Kroměříž Východ a na sjezdu z D1 na exitu Hranice. Přejeme vám pohodovou cestu.
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Pozor, velká slevová akce tedy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše fotbalové rádio, naše hráče už jsou z mistrovství světa doma a fotbalová veřejnost a pozornost se znovu obrací k české lize. Ta si tak sice ještě užívá letní pauzu, ale hráči rozhodně neleží na pláži, nabírají kondici, trénují, čekají přípravné zápasy a skládají se kádry na novou sezónu. Na telefonní lince je mluvčí Sigma Olomouc Jirka Fischer, ahoj.
2: Ahoj Lukáši, dobrý den posluchačům.
1: Jirko, fanoušci se nás ptají logicky na změny v kádru, odchody, příchody. My víme, že se to turbulentně mění, tak jak jsme na tom teď koncem června v Sigmě?
2: Momentálně můžeme říct to, co už vlastně proběhlo i médii. Daniel Šturm odešel za rekordní sumu do pražské Slávie. Naopak se podařilo přivést islandského reprezentanta do 21 let Hilmira Mikaelsona, útočníka, urostlého. A tak, jak říkáš, je to turbulentní ve fotbale. Na dalších posilách se pracuje, tak uvidíme, co přinesou následující dny.
1: Až se něco stane, dáme vědět, jak teď vypadá letní režim hráčů, co dělají, co je před nimi v těch nejbližších dnech.
2: Dovolenou mají hráči za sebou, samozřejmě i během ní plnili individuální plány. Teď už se v těch vysokých teplotách potí tady v Olomouci, přípravu začali v pondělí na hřišti a polikají dávky trenérů. Teď je to hodně o běhání, o nabírání kondice a kluci makají, aby byli připraveni na start sezony.
1: Přípravné zápasy?
2: Přípravné zápasy nás čekají v tom prvním červencovém týdnu. Vlastně tři zápasy ve Slatinicích na tradičním místě, ve středu proti Skalici, potom v sobotu dvojzápas proti Banské Bystrici a Kroměříži. Přesné časy najdou fanoušci na našich stránkách sigmafotbal.cz.
1: A fanoušci se právě ptají, co pro ně chystáte na stadionu v nové sezóně, kdy se opět potkáme na tribunách.
2: Poprvé v ligové soutěži se na tribunách můžeme potkat o víkendu 1. nebo 2. srpna.

0: CZ. Děláme akce.
1: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
2: Letní kino Moskovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu moskovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
0: Na sobotu hlásí tropické teploty? Přijďte se schladit a užít si rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, osvěžení od hasičů a prohlídka techniky, vodní mlha, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc.charity.cz.
3: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
4: Jsi součástí skvělé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
5: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Obloha by zase měla být téměř bez mráčků, čeká nás další slunný den s nejvyššími teplotami mezi 34 až 37 stupni. Na horách bude o něco chladněji, rtuť teploměru tam nepřekročí 32. Díky horku nejsou nahané téměř žádní komáři. O víkendu by se vlivem vedra měla snížit také aktivita klíšťat. Teplé počasí je těžké i pro lidi, biozátěž bude zítra na nejhorším stupni.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Radio Metropole podporujem domácí muziku.
1: Čau, čau, čau, tady Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Metropole, že podporuje moji muziku.

0: turistická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Tohle je
4: Radio Metropole.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Od nás už víte, že v neděli může být až 40 stupňů. Jak píše Report.cz, v našem regionu tak aktuálně dál platí výstraha před vysokými teplotami a také striktní zákaz rozdělávání ohně. Olomoucká pevnost Poznání láká do vesmíru. Na léto je připravený jedinečný program Trénuj jako astronaut. Jak může vypadat takový astronautický výcvik, tak to zjistíme na webu pevnostpoznání.cz. A protože letní sezóna je tady se vším všudy, tak my můžeme vybrat ta nejkrásnější místa a taky ty nejlepší zážitky pro cestování po Olomouckém kraji. Takže podpoříme své favority do konce července, a to na webu www.cenykraje.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: živé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Metropole.
1: Hele, na rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
0: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie. It's Friday then.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fastboye je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další parádní novinky.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše fotbalové rádio, naše hráče už jsou z mistrovství světa doma a fotbalová veřejnost a pozornost se znovu obrací k české lize. Ta si tak sice ještě užívá letní pauzu, ale hráči rozhodně neleží na pláži, nabírají kondici, trénují, čekají přípravné zápasy a skládají se kádry na novou sezónu. Na telefonní lince je mluvčí Sigma Olomouc Jirka Fischer. Ahoj.
2: Ahoj Lukáši, dobrý den posluchačům.
1: Jirko, fanoušci se nás ptají logicky na změny v kádru, odchody, příchody. My víme, že se to turbulentně mění, tak jak jsme na tom teď koncem června v Sigmě.
2: Momentálně můžeme říct to, co už vlastně proběhlo i médii. Daniel Šturm odešel za rekordní sumu do pražské Slávie. Naopak se podařilo přivést islandského reprezenta do 21 let Hilmira Mikaelsona, útočníka, urostlého. A tak, jak říkáš, je to turbulentní ve fotbale. Na dalších posilách se pracuje, tak uvidíme, co přinesou následující dny.
1: Až se něco stane, dáme vědět. Jak teď vypadá letní režim hráčů? Co dělají? Co je před nimi v těch nejbližších dnech?
2: Dovolenou mají hráči za sebou, samozřejmě i během ní plnili individuální plány. Teď už se v těch vysokých teplotách potí tady v Olomouci, přípravu začali v pondělí na hřišti a polikají dávky trenérů. Teď je to hodně o běhání, o nabírání kondice a kluci makají, aby byli připraveni na start sezony.
1: Přípravné zápasy?
2: Přípravné zápasy nás čekají v tom prvním červencovém týdnu. Vlastně 3 zápasy ve Slatinicích na tradičním místě, ve středu proti Skalici, potom v sobotu dvojzápas proti Banské Bystrici a Kroměříži. Přesné časy najdou fanoušci na našich stránkách sigmafotbal.cz.
1: A fanoušci se právě ptají, co pro ně chystáte na stadionu v nové sezóně, kdy se opět potkáme na tribunách.
2: Poprvé v ligové soutěži se na tribunách můžeme potkat o víkendu 1. nebo 2. srpna při zápase proti Mladé Boleslavi. Tam ještě čekáme na to, jak se rozhodnou televizní stanice. Těch novinek samozřejmě bude dost. Jednou z nich, kterou bych určitě zmínil, je, že pokračuje spolupráce s fanoušky, kteří založili spolek Sigma Fans. Zavedli jsme rodinný sektor na tribuně Karla Bricknera. Těch věcí bude určitě během sezóny spousty, ať už jde o fanzóny a další věci.
1: Říká Jiří Fischera z SK Sigma Olomouc. Děkujeme za aktuální novinky z klubu. Jako mediální partner Sigmy se už těšíme, až se znovu roztočí ten ligový kolotoč a budeme fandit společně. Jirko, děkujeme, hezký den a pohodový víkend. Ahoj.
2: Rádo se stalo, Lukáši. Ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Zákaz rozdělávání ohně. Až do odvolání od pátku platí v Olomouckém kraji zákaz rozdělávání ohňů v přírodě, pálení klestí nebo používání pyrotechniky. Rozhodnutí v období nebezpečí požárů kvůli suchu vydal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Vedro a dítě zamčené v rozpáleném autě. I přes četná varování k této život ohrožující situaci stále dochází. Ve čtvrtek popoledni pomáhali ven dítěti zamčenému v autě strážníci v Prostějově na Anenské ulici. Zákaznice si na parkovišti před místním supermarketem nešťastnou náhodou zabouchla osobní auto, ve kterém zůstalo malé dítě. Hlídka městské policie vyjela na místo okamžitě po oznámení.
3: Vzhledem k okolnostem a na žádost majitelky vozidla přistoupil strážník k rozbití levého zadního bočního okénka, aby nedošlo ke zranění dítěte a bylo možné ho co nejrychleji a nejbezpečněji vyprostit. Po otevření vozidla si dítě převzala matka, která uvedla, že ji následně nechá preventivně vyšetřit dětským lékařem.
2: Sdělila k případu za městskou policii Prostějov Tereza Greplová. A dodává?
3: Městská policie připomíná, že zejména v letních měsících může teplota uvnitř vozidla během několika minut dosáhnout životu nebezpečných hodnot. Nikdy proto nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru, a to ani na krátkou dobu.
2: A už se ví, kdy budou říjnové volby. Volby do třetiny senátu a obecních zastupitelstev se z rozhodnutí prezidenta uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října. Podle zákona se volby konají první říjnový týden.
1: Sport.
2: Mistrovství světa ve fotbale v Americe trhlo během čtvrtka rekord. Po dosavadních zápasech padl rekord v počtu gólů vstřelených na jednom šampionátu. Už ve čtvrtek padlo 177 branek. Dosavadní rekord z roku 2022 byl 172 gólů.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Obloha by zase měla být téměř bez mráčků, čeká nás další slunný den s nejvyššími teplotami mezi 34 až 37 stupni. Na horách bude o něco chladněji, rtuť teploměru tam nepřekročí 32. Díky horku nejsou nahané téměř žádní komáři. O víkendu by se vlivem vedra měla snížit také aktivita klíšťat. Teplé počasí je těžké i pro lidi, biozátěž bude zítra na nejhorším stupni.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Olé, tady je tvoje metropole. A teď se podíváme na další kousek elektronického nebe. Glockenbach. Tenhle producent je jako alchymista, co míchá funky beaty s housem a vytváří zvuk, který tě nenechá v klidu. Jeho rytmy jsou jako jízda na horské dráze, která je zároveň hladká a plná překvapení. A jestli tě baví taneční hudba s pořádnou dávkou originality, Glockenbach je jasná volba. Tak nezapomeň zůstat naladěný, další novinky jsou jen na rádiu Metropole.

Tady je tvoje metropole. Teď si představíme Justina Timberlakea, multižánrového umělce, který zvládá všechno od zpěvu přes tanec až po skvělou show. Justin je jako ten kámoš, co vždycky přinese energii, zábavu a charisma, které tě nenechá sedět. Jeho hudba propojuje R&B, pop a trochu té taneční atmosféry, což dělá z každého jeho koncertu nezapomenutelný zážitek. Pokud chceš vědět, co znamená opravdová superstar, Justin je ideální příklad. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc hvězdných jmen.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

Tady je tvoje Metropole. Teď tě čeká francouzský DJ a producent Kungs, který do elektroniky přináší svěžest a chytlavé melodie, co si snadno zapamatuješ. Kungs je jako ten kámoš, který tě vždycky pozve na nejlepší party a nikdy nesklame. Jeho hudba je plná energie, ale zároveň příjemná na poslech. Pokud chceš vědět, co je ta pravá letní atmosféra, zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další skvělé zážitky.

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Byly dvě hodiny. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Zákaz rozdělávání ohně. Až do odvolání od pátku platí v Olomouckém kraji zákaz rozdělávání ohňů v přírodě, pálení klestí nebo používání pyrotechniky. Rozhodnutí v období nebezpečí požárů kvůli suchu vydal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Vedro a dítě zamčené v rozpáleném autě. I přes četná varování k této život ohrožující situaci stále dochází. Ve čtvrtek popoledni pomáhali ven dítěti zamčenému v autě strážníci v Prostějově na Anenské ulici. Zákaznice si na parkovišti před místním supermarketem nešťastnou náhodou zabouchla osobní auto, ve kterém zůstalo malé dítě. Hlídka městské policie vyjela na místo okamžitě po oznámení.
3: Vzhledem k okolnostem a na žádost majitelky vozidla přistoupil strážník k rozbití levého zadního bočního okénka, aby nedošlo ke zranění dítěte a bylo možné ho co nejrychleji a nejbezpečněji vyprostit. Po otevření vozidla si dítě převzala matka, která uvedla, že ji následně nechá preventivně vyšetřit dětským lékařem.
1: Sdělila k případu za městskou policii Prostějov Tereza Greplová. A dodává?
3: Městská policie připomíná, že zejména v letních měsících může teplota uvnitř vozidla během několika minut dosáhnout životu nebezpečných hodnot. Nikdy proto nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru, a to ani na krátkou dobu.
1: A už se ví, kdy budou říjnové volby. Volby do třetiny senátu a obecních zastupitelstev se z rozhodnutí prezidenta uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října. Podle zákona se volby konají první říjnový týden. Sport. Mistrovství světa ve fotbale v Americe trhlo během čtvrtka rekord. Po dosavadních zápasech padl rekord v počtu gólů vstřelených na jednom šampionátu. Už ve čtvrtek padlo 177 branek. Dosavadní rekord z roku 2022 byl 172 gólů.